0: Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. comfort@group.cz
1: Hit Radio.

0: Nákupy v online shop.cz.
1: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
0: www.onlineshop.cz.
2: Dobré ráno. Taky se vám po ránu nechtělo z postele? To známe, protože pro spánek máme pochopení. Pro spánek spěte lépe, žijte lépe.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
2: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Dálniční známky možná přestanou pravidelně zdražovat. Poslanci dnes začnou projednávat návrh vlády na zrušení každoroční valorizace jejich cen. Kabinet tvrdí, že chce ulevit řidičům. Opozice naopak označuje návrh za populistický a varuje, že na dálnice pak půjde více peněz z daní. Boje mezi USA a Íránem dál sílí. Americká armáda oznámila další sérii úderů na íránské vojenské cíle, včetně přístavů a pobřežních základen. Podle Washingtonu šlo o snahu omezit schopnost Íránu útočit na lodě v regionu. Napětí dál zvyšuje uzavření Hormuzského průlivu, které žene vzhůru ceny ropy. Obavy navíc rostou taky o osud plánované dohody, která měla boje zastavit. Předčasné finále je tady. O prvním finalistovi mistrovství světa dnes večer rozhodne souboj Francie se Španělskem. Francouzi zatím na turnaji vyhráli všech 6 zápasů a ve vyřazovací fázi ještě neinkasovali. Španělsko je úřadujícím mistrem Evropy a do semifinále dorazilo po 5 výhrách v řadě. Zápas začíná dnes ve 21 hodin a vítěz si zahraje o titul mistra světa. A teď už pojďme k nám do regionu.
3: Nad Chemičkou u Litvínova platí bezletová zóna. Rafinérie v Záluží u Litvínova je součástí kritické infrastruktury státu. V areálu i kolem něj platí přísný bezpečnostní režim, který se týká i provozu letadel a dronů. Rekreační piloti dronů totiž často ani netuší, kde s dronem mohou létat. A proto pozor na to, že každý neautorizovaný přelet do vymezeného vzdušného prostoru může být posouzen jako bezpečnostní riziko. Na severu Čech bude dnes velká oblačnost, postupně se začnou vyskytovat přehánky nebo bouřky. Večer očekáváme ubývání oblačnosti a teploty 29 až 32 stupňů.
4: Juuu, Oskarshausen je boží! Mají tu padací věž, obří skluzavky, trampolíny a další atrakce venku i uvnitř. A vstup je zdarma. Oskarův svět CZ.
5: Dobré ráno všem, 6:02, ladíte Hit Radio a úterní snídaní šampionů s vámi Michal Knejp, taky David Jošt.
6: Ahoj, krásné ráno.
5: Ahoj, krásné ráno, no tak pojďme to odpálit písničkama Damiano David, Born with a Broken Heart. Tak hezké ráno.
0: Hit Radio North Music.

0: 9 minut po 6. ladíte Hit Radio, tohle jsou songy pro vaše lepší ráno. Mark Ronson a Miley Cyrus. Ranní rituály v polospánku asi zažíváme každé ráno všichni, to tělo jede na autopilota, mozek ještě spí. Mně se to dneska ráno krásně potvrdilo, začalo to ledovou sprchou, prosím tě, Davide.
1: Aha.
0: Musím říct, že dlouho mě takhle nic neprobudilo, ona nám z nějakého záhadného důvodu nebyl čas zjišťovat, kdo je kdo, neteče teplá voda.
1: A já jsem si myslel, že začínáš s otužováním.
0: Vůbec, vůbec. Jako bylo to nedobrovolné otužování a asi to jako úplně nebudu praktikovat teda, jo, ale samozřejmě já jsem totiž zvyklý se každý ráno opláchnout, tak jsem tam teda vles, jak jsem to přežil, dobrý, jo, no, ale co se stalo pak, jo, když jsem byl na odchodu, takže si strčím telefon do kapsy u kalhot, klasika, jo, jenomže já jsem ty kalhoty neměl na sobě.
1: Takže, jsi, rozespal,
0: takže si představ, co se stalo, jo. Máš ten telefon v ruce, strkáš to jako do té kapsy, která tam není, telefon spadnul na zem a probudil jsem celý barák, jo. Takže asi nějaký divný vibrace, tak se chci zeptat, jaký je tvoje ráno, potažmo, jaký je vaše ráno vás, posluchačů.
1: Tak za mě úplná pohoda.
0: Pohodička.
1: Zatím bez jakýchkoliv komplikací.
0: Dobrý, tak já jsem zvědavý, co se tady ještě dneska stane. Davide, budeš mě hlídat, slibuješ, jo?
1: Slibuju.
0: Perfektní, no tak jo, tak i vy na to dohlížejte. Sam Feld a Jonas Blue, Crying on the Dance Floor, to jsou další hity pro vás. Na Hit Rádiu, hezké ráno.

0: čtvrt na 7 minut a k tomu Činasky a vy, tohle Hit Radio. Dobré ráno. Mimochodem Činasky vystupovali ve Varech a my jsme vlastně Karlovy Vary vůbec neuzavřeli. Ty skončili o víkendu a co jsem teda tak pochytil, tak festival ve Varech byla jedna velká nuda.
1: Cože?
0: Naprostý peklo.
1: Za mě skvělý filmy, super koncerty.
0: Velká nuda a naprostý peklo pro bulvár.
1: No tak to možná.
0: Žádný skandály, čověče, jako nic se nestalo, nikdo se neopil, nikdo nestratil cenu, nikdo nedělal ostudu. A největší šok tam udělal Dustin Hoffman.
1: Aha.
0: Protože on byl prostě jenom normální k lidem, naprosto pokorný. Takže opravdu ve Varech se letos nic speciálního nestalo. Takže možnost napravit reputaci bude opět za rok. Možná se to tak jako střádá, víš, že to je ve vlnách, že jeden rok nic, pak jako velký jako bizár a tak dále. Jo. Nicméně, když jsme u toho, u té pokory Dustina Hoffmana, tak v téhle souvislosti stojí za to připomenout, že nejpokornější z velikých Karel Gott by dnes měl 86 let.
1: Tak to je nádherné výročí, nádherné které bychom si mohli na Hit Radio připomenout písničkou, Michale.
0: Já ji tady ale nemám nachystanou, Davide. Tak když chviličku počkáš, tak zkusíme alespoň kousíček, jo.
1: Když jsme u těch velkých gentlemanů, tak já připomenu, že Dustin Hoffman oslavil už 88. narozeniny. A když jsem ho ve Varech viděl, tak jsem si říkal, ten má normálně snad stroj času doma.
0: 86. nebo 4.
1: 88.
0: 88. 8. Tak já jsem tady zatím našel teda na mě tu alespoň kousek.
1: Představím Duška, jak tancuje
0: přesně,
1: Felíška.
0: Jak tam pak urve tu přenosku od toho,
1: Gramce.
0: Od toho Gramce. No tak Karel Gott dnes 86 let by se dožil, tak zdravíme tam nahoru, no a tady na Hit Radio. Za chvíli další hity, na které jste zvyklí. Třeba kamarád Be Mine a zahraje taky Alex Hepburn a Andre tady na Hit Radio. Tak dobré ráno, šampioni.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Hit Radio.
3: Denatura slaví páté narozeniny a dárek dostáváte vy. Využijte slevu 25% na veškerou přírodní kosmetiku nebo si vyhrajte jeden z pěti balíčků v hodnotě 5000 korun v soutěži Rychlá pětka na Hit Radio. Poslouchejte Snídaně šampionů a přidejte se k více než 100 tisícům spokojených zákaznic Denatura.
4: Kvalitní krmivo pro psy a kočky. V naší prodejně v Lomu u mostu najdete kompletní nabídku krmiv a pamlsků Platinum. Poradíme vám s výběrem toho nejlepšího pro vašeho mazlíčka. Otevřeno máme každý všední den od 7 do 15:30. Těšíme se na vás v Platinum prodejně v Lomu u mostu.
5: Co se tady děje?
6: Co se chystá?
7: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
8: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
7: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
9: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
10: Nákupy v online shop CZ.
11: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
10: www.onlineshop.cz.
12: Vítejte v zábavním parku Plon v Sasku, jen kousek od českých hranic. Už 30 let nabízíme pořádnou dávku adrenalinu a těšíme se stále větší oblibě u návštěvníků z Česka. Zažijte skvělou rodinnou zábavu s více než 80 atrakcemi. Úplná novinka, jedinečná XXL vodní horská dráha. Více informací na zábavní park@plon.cz.
13: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobře.
6: dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
14: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
15: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
14: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
16: Tak Renku, ty neřádej, jde nádherný. Kolik ty tvý firmě vlastně dluží?
17: Asi 100 tisíc.
16: A ty s tím nic neděláš, jo?
17: No co bych jako měl dělat? Já nemám na manikuru, no tož pak na právníka.
16: No prostě jediná e-pohledávky.cz. Prostě řešíš věci moderně a hlavně i hned. E-pohledávky nabízí online správu pohledávek, neplatíš žádné paušály ani zálohy a odměna pro ně je pouze v případě vyhrané pohledávky.
17: No to jsou nějaký šamani nebo co ne?
16: Ale sám jsi šaman, prosím tě. Navíc řeší i malé pohledávky. E-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Nové dopravní omezení čeká ode dneška v Liberci. Neprůjezdná je Novinská ulice. A pozor si, dávejte taky ve Varnsdorfu, kde se nově zavřela Kubelíkova ulice. Jezdí se okolními.
1: Rošťácké tříkolky, Lezecký hrad. Čas plný dobrodružství s vnoučaty a s celou rodinou v zábavním parku v Eibenstocku. Hurá za skřítkem Wurzelrudym!
2: Hit Radio Nord Music.

0: Tohle je Hit Radio, Alex Hepburn, Andr. 6.29, krásné ráno, s vámi Michal a David, a David má ranní update.
1: Ranní update.
2: Volkswagen zvažuje další rozsáhlé propouštění. Podle šéfa koncernu by mohlo v příštích letech přijít o práci dalších 50 tisíc zaměstnanců. Celkově by tak automobilka mohla zrušit až 100 tisíc pracovních míst. Monkey Business letos slaví 26 let na hudební scéně. Výroční koncert odehrají 23. července v rámci festivalu Prague Open Air v pražských Holešovicích. Fanoušci se navíc mohou těšit i na nové album, které kapela vydá v listopadu. Meteorologové varují před velmi náročným úterým. Pro část Česka vydali výstrahy před vedry, nebezpečím požárů i silnými bouřkami. Ty mohou přinést přívalový déšť, kroupy o velikosti až 2 cm a nárazy větru kolem 90 km za hodinu.
0: Bude to takový, dalo by se říct, meteorologický hat-trick?
2: Takový salát.
0: Salát.
2: Čeho chuť?
0: Můžeme si vybrat, jakou katastrofu preferujeme, jo? Takhle, venku, alespoň tady u nás, pokud vysíláme Praha, to je zatím v pohodě. Jo?
2: Sem by to mělo přijít v 11.
0: Klid před bouří. Takzvaně, ale tak si říkám, v čem bychom doporučili našim posluchačům vyrazit do práce, kdo se teprve chystá, že jo? Tak si říkám, možná na hlavu slunečník, jo? Na sebe pláštěnku a kouli na nohu, abychom neodlítli, jo? A bude, ale dneska budete v suchu, no v suchu, asi ne.

0: Enrique Iglesias a Nicky Jam, El Perdón. Posloucháte Hit Radio, chvíli po půl sedmé vám přejeme hezké ráno. Představte si, že žijete v pravěku, venku prší, v jeskyni zima a vy máte na starosti jednu jedinou věc, a to hlídat, aby nezasnul oheň. Jenomže, počkej, na minutu usneš, plamen ti chcípne a musíš jít za rodinou s tím, že teplá večeře prostě nebude a že se musí počkat pár týdnů nebo měsíců, než do stromu v okolí znova práskne blesk, jo?
1: Že si budete muset dát jenom třeba chleba se šunkou nebo se sýrem.
0: Třeba, no jasně, pěkně syrový, jo. Proč se o tom bavím? Protože vědci v jihoafrické jeskyni zjistili, že pralidi využívali oheň už před neuvěřitelnými 1,8 miliony let, jo. Neuměli ho sice rozdělat, takže museli čekat, až tam někde do stepy práskne blesk a pak si ten plamen běželi ukořistit a doma v jeskyni ho složitě museli udržovat právě při životě, jo. 1,8 milionu let umíme používat oheň.
1: A stejně se vám někdy stane, že přijdete do restaurace, objednáte si steak medium rare a oni vám ho přepálej. Úplně vysušej. 2 miliony let se to učíme.
0: To je pravda, to je pravda. Pořád to nikdo neumí. Nicméně, taky mě napadlo, že třeba taková nejstarší jako věta lidské historie pravděpodobně zní něco ve stylu: tyhle, říkala jsem ti, abys ten oheň hlídal, teďka budeme půl roku žrát syrový mamuty.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Radio, kdekoliv a kdykoliv přes apku Radia.cz. Přes apku Radia.cz.
3: Hledáte místo, kde vám v parních dnech bude dobře? No přece v Oplatce. Klimatizace, obědy, řemeslná zmrzlina, káva Verňáno, no prostě pohodička. Stavte se u nás.
4: Kulturní centrum Klášterec nad Ohří. Dům plný pohody.
5: Pravá chuť Itálie přímo v centru Ústí. Bistro na Lidickém, nové prostory, skvělá atmosféra. Každý den výborné snídaně, pinca na míru, al dente těstoviny, šťavnatá porketa a domácí zákusky plus týdenní menu. K tomu prémiová italská káva Verňano, velký výběr proseka, vína i osvěžujících drinků. Využijte možnost rozvozu u našich smluvních partnerů. Bistro na Lidickém, Itálie, kterou si zamilujete. www.bistroustí.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pleť v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Excellent 11,5 litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Hledáte adrenalin, zábavu a skvělé jídlo na jednom místě? Pak poslouchejte dál. V areálu Plešivec si užije zábavu celá rodina. Zažijte vzrušení v našem trailparku s traily všech obtížností. Projeďte se na naší bobové dráze, která vám rozproudí krev v žilách. Udělejte si výlet po okolí a lanovkou vyražte až na vrchol a vyzkoušejte lanové centrum, kde otestujete svou odvahu. Po dni plném zážitku si pochutnejte v naší restauraci Plešivec nebo v Dostibaru ve Pstruží. Plešivec v Krušných horách. Ideální pro rodinu, ideální pro vás. Plešivec.cz.
8: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
9: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
10: Slyším, Datart nákupy?
9: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Více pohody z léta vám dopřejí malé domácí spotřebiče, které teď u nás pořídíte s až 30% slevou.
10: To je mazec.
9: Datart, opravdový elektrospecialista.
11: Barokní zámek Poláky u Nechranické přehrady byl ještě nedávno téměř odsouzen k zániku. A dnes znovu otevírá své brány. Navštivte historické interiéry, výstavy i kulturní akce a zažijte místo, kde historie znovu ožívá. Více na zámek-poláky.cz. Kulturní činnost na zámku Poláky podporuje Ústecký kraj.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Taky dnes čeká dopravní omezení na dálnici D8, kde probíhá pravidelná údržba tunelů. Pozor mezi kilometry 82 a 87 v obou směrech. Je tam zúžená vozovka.
1: Hausbrand. Prémiová italská káva, která si podmanila nejen všechny řidiče, ale i celý svět. www.housebrandkava.cz.
2: Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hitrádiu.

0: Ladíte úterní hitrádio, snídaní šampionů, pár minut po 6:45. Dobrý ránko, přejeme s vámi Michala, David. A otázka na vás, vařili jste někdy něco pod širákem? Co ty, Davide? Vařil jsi něco pod širákem?
1: Tak jestli se opíkání špekáčku říká, nebo dá říct vařit, tak ano.
0: Dobře, nemám to jinak, jenom ano, taky se mi teda opejkal, ale takhle, proč se o tom bavíme? My se soutěže na Hitrádiu zúčastnit úplně nemůžeme, ale vy, kdo ladíte, tak pokud máte nějakou historku na téma vaření pod širým nebem, tak díky terapii venkem s Hitrádiem a mega e-shopem outdoorového vybavení for camping můžete konkrétně tento týden vyhrát poukaz v hodnotě 7000 na nákup produktů značek Vark, Zulu, Moa a High Point, a to stačí, když k nám na web na hitradio.cz napíšete váš příběh z vaření pod širákem, třeba jako napsala Marcela. Hezký den do Hitrádia. Ráda se podělím o náš příběh. Vyrazili jsme na výlet s tím, že si večeru vaříme tu nejlepší večeři pod širým nebem. Měli jsme maso naložené, zeleninu nakrájenou, koření nachystané, prostě všechno. Tedy skoro všechno. Když jsme rozdělali oheň, zjistili jsme, že grill zůstal opřený doma v garáži. Chvíli jsme na sebe jenom koukali a přemýšleli, jestli to vzdát. Nakonec jsme maso napíchli na klacky, brambory zahrabali do žavých uhlíků a znouze vznikla ta nejlepší večeře, jakou si pamatuju. Ne proto, že byla dokonalá, ale protože nás donutila improvizovat. Od té doby už vím, že na vaření venku není nejdůležitější výbava, stačí oheň, dobrá parta a schopnost zasmát se tomu, když plán nevyjde. A právě tyhle neplánované chvíle mají vždycky tu nejlepší chuť. Zdraví Marcela. Tak.
1: My jsme si tady před chvílí říkali, že lidé už využívají oheň skoro 2 miliony let.
0: Ano.
1: Takže nějakou zkušenost s vařením venku máme.
0: Jako máme, ten oheň jako je jedna věc, ale druhá věc, když na to nemáš náčiní, tak jako moc toho neuvaříš. Tak děkujeme za příběh, Marceli, a kdybyste se vy chtěli zapojit do soutěže o poukaz na nákup produktů značek Vark, Zulu, Moa a Hypon v hodnotě 7000 na forcamping.cz, tak se stavte u nás na webu na hitradio.cz.
2: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz.

sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.

0: Yamaha Experience. Nikdy nemusíte vlastnit. Stačí si vybrat a odjet. Ať milujete město, zatáčky nebo nekonečné dálky, u nás si vybere každý. Prémiová půjčovna motocyklu Yamaha. Více informací naleznete na www.yamaha-unl.cz. Yamaha Experience. Nejen jízda, zážitek.
1: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovů je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Přijďte odpad.
2: Ekokom. Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ. On air.
0: Online.
2: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
3: 7:00, krátké zprávy a David Jošt. Obří požár zničil halu s elektrokoloběžkami. V Čelákovicích u Prahy se zřítila hala o velikosti fotbalového hřiště. Předběžná škoda dosahuje 80 milionů korun. Hasiči budou požár likvidovat ještě během dneška a příčinu vzniku zatím vyšetřují. Kvůli rozsahu zásahu byl vyhlášen třetí stupeň požárního poplachu. Vedra ohrožují výrobu pravého parmezánu. Extrémní teploty v Itálii snižují dojivost krav až o 10% a farmářům výrazně zvyšují náklady. Musí nepřetržitě chladit stáje i sklady, kde sýr zraje. Parmezán se přitom smí vyrábět jen v několika provinciích na severu Itálie. Výrobci varují, že pokud budou vlny veder sílit, může to ohrozit množství i kvalitu jednoho z nejslavnějších sýrů světa. Čeští hasiči znovu vyrážejí pomáhat do zahraničí. Početný tým dnes odjíždí na měsíc do Řecka, kde bude připraven zasahovat u lesních požárů. Působit bude na Peloponéském poloostrově v oblasti s vysokým rizikem vzniku požárů. S sebou veze 10 vozidel. Česko už nyní pomáhá zašením požárů taky na jihu Francie. A teď už pojďme k nám do regionu.
4: Lesní správa Litvínov upozorňuje návštěvníky lesů na probíhající těžební práce v revírech na Teplicku. Celé prázdniny a pak až do 30. září budou práce probíhat v lesích okolí Moldavy a Mikulova v Krušných horách. Lesníci proto žádají návštěvníky o zvýšenou opatrnost a respektování pokynů podle aktuální situace. Lesní správa doporučuje sledovat značení na místě a samozřejmě dbát na svou bezpečnost. Na Ústecku bude dnes velká oblačnost. Postupně se začnou vyskytovat přehánky nebo bouřky, a to i silné. Večer už bude ubývat srážek a teploty 29 až 32 stupňů.
5: Jú, Oskarshausen je boží! Mají tu padací věž, obří skluzavky, trampolíny a další atrakce venku i uvnitř. A vstup je zdarma. Oskarův svět CZ.
2: Vstal si. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem
6: a Davidem. Krásné ránko. Snídaně šampionů. 7:02 s vámi Michal Knejp, David Jošt, Jasmin je ještě někde na dovolený. Ona vyrazila někam do Španělska, pokud se nepletu.
7: Je to tak, je na Kanárských ostrovech.
6: Na Kanárech, nicméně to nám krásně hraje do karet, protože dneska poznáme prvního finalistu na mistrovství světa ve fotbale. Francie hraje se Španělskem. A já se ptám, jakožto fotbalový neznaboch, kdo si myslí, že vyhraje, Davide?
7: Podle mě to bude hodně vyrovnaný zápas. Mm-hmm. A kdyby se spal na to, komu já fandím, tak to jsou Španělé.
6: Španělé, já si taky myslím, že to jsou Španělé, ať se v tom nevyznám moc. Nicméně hledal jsem tady, jak se řekne gol španělsky, tak to je klasický gol. A francouzsky, napadá ti, jak se řekne gol francouzsky? Je to byt.
7: Aha.
6: Byt. Jo? Takže doufejme, že dneska budeme volat teda jenom gol a žádný byt.

Tohle je nejnovější Ale Farben na Hit Rádiu, 9 minut po 7. Dobré ráno. Pokud jste aktivní na Instagramu, Facebooku a sledujete Marka Ztraceného, možná jste zaregistrovali video, kde ukazuje,

0: jak bourají dům, ve kterém vyrostl.
1: Dámy a pánové, puká mi srdce. Tady za mnou máte možnost vidět barák.
2: V tomhle baráku mě rodiče udělali, sem si mě poprvé přivezli, tady jsem vyrost, zažil celé dětství a teď jde dolů.
1: Tady v tom okně, prosím vás, tam byla ložnice a piano, kde jsem hrál hodiny a hodiny denně. A mimochodem jsem tam složil písničku Ztrácíš. Takže s Bohem dome u zeleného stromu, s Bohem vzpomínky, s Bohem dětství a takové život.
0: No moc hezky tam vzpomínal na to, co všechno v něm zažil a vlastně, když jsem to video viděl, tak jsem se v tom taky poznal a řekl jsem si, že opravdu spousta z nás má takovej dům, který byl takovým tím bezpečným přístavem, domovem, nebo třeba místem, kam jsme jezdili k babičce, a pak se třeba musel prodat, nebo se třeba musel zbourat, nebo cokoliv. Ty máš něco takového, Davide, nějaký vzpomínky na speciální budovu?
3: Paradoxně u mě to je škola. Pokaždé, když se procházím kolem základky, tak strašně rád vzpomínám na to, co všechno jsme tam zažili.
0: Jo, tak to já, když procházím nebo projíždím okolo základky, tak na to vzpomínám úplně nerad a vždycky si vzpomenu na naši matikářku. Takže ty vzpomínky tam úplně nejsou, ale já třeba mám takovej, já jsem vyrostl u babičky, vlastně většinu svého života jsem strávil u babičky na východě Čech, u Dvora Králové, na Kuksu. A vlastně ten dům, co tam stojí, tak občas kolem mě jedu a už tam teďka občas parkuje nějaký jako auto, nějaký vozík, teďka tam byl nedávno, když jsem jel do zoologický do Dvora s malou. A říkám si, tyjo, vlastně tady jsem opravdu prožil přes, já nevím, 20-25 let života. A teď už jako se tam nedostaneš. Hrozně rád bych se tam chtěl podívat, třeba jako jak to tam vypadá, co se tam jako stalo. A na druhou stranu si říkám, že možná bych se tam radši jako nechtěl podívat, aby ty vzpomínky, které člověk tam má nějak uložený, abych tam nepřišel a nezjistil jako ty, co jste mi tady s tím udělali s tím pokojíčkem, co?
3: Přesně tak, zůstanou jenom vzpomínky, no.
0: No tak schválně dejte nám vědět, jestli vy máte nějaké takové místo, třeba dům, který se právě třeba musel prodat nebo musel zbourat. A co se s ním stalo, jo? Chceme vaše vzpomínky. 777-937-777, to je číslo na WhatsApp, můžete nám to nahrát jako hlasovku, nebo nám to pošlete jako zprávu. My k vám posíláme další hity Elton John a Dua Lipa na Hit Radio Cold Heart v 7.11. Hezké ráno.

0: Jelen Magdalena, Hit Radio, 8:45, krásný ránko, šampioni. Připomeneme, co jsme řešili. Marek Ztracený na svoje sítě přidal video, kde ukazuje, jak bourají dům, ve kterém vyrostl, obří vzpomínky na místo, kde třeba sloužil song Ztrácíš. No a vzpomínali jsme i tady s Davidem. David má nostalgickou, když jde okolo jeho základky, je tak?
1: Je to tak.
0: A já vzpomínám na dům babičky, ve kterém jsem vyrostl. Nicméně ptali jsme se vás, jestli máte taky nějakou takovou vzpomínku na starý dům. Tak píše třeba Vašek: ahoj chlapci, já jezdil každé prázdniny k babičce a dědovi na celé 2 měsíce. Domek s velikánskou zahradou bylo mé teritorium, kde jsem žil 2 měsíce pod stanem, prostě super prázdniny. Po smrti dědy babička domek prodala a dnes tam stojí neskutečně ošklivý dům, zahrada vykácená a samý hnusný beton. Vzpomínky ale mám stále v srdci.
1: Vzpomínky zůstanou.
0: Vzpomínky zůstanou. Další zpráva od Ivči: dobré ráno, šampioni. Zrovna jsem se vrátila z Dovči, navštívila jsem své rodné město a odvážila jsem se vejít do domu, kam jsem jezdila na prázdniny. Slečna byla moc ochotná a provedla mě po něm. Z domu se totiž stal luxusní hotel, takže kde jsme s tetou vařili, nyní uléhají hosté do postele, místo vrzajících schodů je prosklený výtah. Pocity smíšené, kouzlo prázdnin sice pryč, ale dům stále žije. Zdraví posluchačka Ivča. Tak tady na tom je fajn, že se tam v tom hotelu můžeš vlastně ubytovat a řekneš si, tak teďka tady jako ležím tady v té místnosti, kde jsme s babičkou třeba hráli nějaký jako hry nebo co.
1: Akorát za to musím platit.
0: Přesně. A možná bys mohla dostat nějakou slevu, jako Ivča. Kdybys řekla, že opravdu teda si tam žila. Máme tady taky hlasovku od Tinky.
2: Ahoj, ahoj, nahrávám vzkaz ohledně toho dětství, vzpomínek. Já jezdím kolem našeho baráku běžně, často je to kousek odtaď, kde bydlím. Rodiče se rozvedli a pak ten barák koupili starý lidi, hodně starý lidi, bezdětný a tak. Takže jednou jsem se tam i byla podívat, jednou nás tam pozvali. Pak už jsem je tam asi víckrát nezastihla, ale prostě když jsem v tom místě, tak se tam jdeme projít. Je mi to docela líto, jak tam zarůstá zahrada a že se tam nemůžu jít podívat. A tak nějak tajně i po skoro 20 letech doufám a říkám si, no tak až ty starý lidi jednou umřou, tak to třeba bude na prodej. No, prostě tak. Vzpomínky jsou někdy hodně silný, takže zdravím.
0: Zajímavý, teďka se podle mě ty staří lidé bojí, že jim někdo chce vyfouknout dům, jo. Takže jako taky mě to napadlo, že ten dům po babičce, co koupil někdo, že kdyby se třeba daleko získat nějak zpátky, že by to nebylo vůbec špatný. No tak vzpomínky zůstanou, jak říkal David, my děkujeme za vaše vzpomínky, ale prostě někdy je potřeba dát starým věcem selaví. Jedny dveře se zavřou, několik dalších se otevře. To jsem slyšel někde na Instagramu u nějakého motivačního kouče, no hrozný. Khaled Selaví za malou chvíli, taky Tom Grennan, no a samozřejmě taky soutěž Rychlá pětka. Nechoďte daleko od rádia, hezké ráno.
3: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Radio, kdekoliv a kdykoliv přes apku Radia.cz. Přes apku Radia.cz.
4: Proto žádáme, abyste třídili plasty. Dáte jim šanci na další využití. Konec hlášení.
5: Tati, slyšel jsi to? Tak to bych mě zajímalo, jak se plasty recyklují. Třeba tahle petka. Co se stane, když ji hodím do žlutého konťáku?
6: To jsi správně zvědavej. No, zrovna nedávno jsem o tom čet. Vytříděním dobrodružství petky teprve začíná. Plasty ze žlutého kontejneru se odvezou na třídící linku, kde se dotřídí podle druhů. Tvoje petky konkrétně podle barev.
5: Aha, tak to zní opravdu dobrodružně. A co dál? Rovnou se z nich udělají nové petky?
6: Ne. Na to si ještě chvíli počkají. Slisují se do balíků a putují k recyklačním firmám. Tam se rozemelou, vyperou a přetvoří na malé plastové kousíčky. Těm se říká flakes.
5: A z těch flakes se dělají zase nové lahve na vodu nebo na limonády?
6: Ano. A nejen ty, ale taky třeba vlákna do mikin nebo spacáků, dokonce i na koberce.
5: Takže moje láhev od limči může být příště mikina? Hustý.
6: Přesně. Každá petka má šanci na nové využití. Jen ji musíš hodit do správného kontejneru.
5: Jasný, žádný problém. Dopiju, zmáčknu a vytřídím do žluté.
7: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
8: Naši mazlíčci nám dávají každý den tolik lásky a my jim to můžeme vrátit kvalitní výživou. Krmivo Platinum, plné poctivých surovin, podporuje zdravý i dlouhý spokojený život. Vyberte to nejlepší pro své čtyřnohé přátele. Platinum Natural. Pro ně jste celý svět. www.krmivo-platinum.cz.
9: Sapril. Přední český výrobce obalů nabízí pracovní příležitosti ve svých závodech v Mostě a Litvínově. Staňte se součástí stabilní firmy, která se stará o své zaměstnance. Neváhejte a přidejte se k nám ještě dnes. Více informací najdete na www.sapril.cz.
10: Vítejte v areálu Hippodrom Most, místo, kde se snoubí sport a zábava s rodinou pohodou. Hledáte top místo pro vaši svatbu, oslavu nebo firemní akci? Hippodrom Most nabízí nádherný prostor pro svatby, parkourové závody nebo fotbal golf. Děti si užijí na hřišti, zatímco vy můžete relaxovat na inline dráze.
11: Informace o plánovaných akcích v našem areálu najdete na webových stránkách www.hippodrom.cz či sociálních sítích.
12: Hledáte zábavu po celý rok? Kulturní centrum Bílina je místo, kde to žije. Koncerty, divadla, výstavy, plesy i akce pro celou rodinu. Sledujte program a bavte se s námi. Kulturní centrum Bílina.
13: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
14: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro. Z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Řidiči, dávejte si teď velký pozor v Liberci. Na hlavním průtahu městem směrem na Turnov je na úrovni obchodního centra Nisa na vozovce Dřevo. Projíždějte tam s opatrností.
1: Bobová dráha, jezerní vesnička, kuličkový les, léto plné dobrodružství v rodinném zábavním parku v Eibenstocku. Hurá za skřítkem Wurzelrudym!
2: Hit Radio Nord

0: 7.32, ladíte úterní Hitrádio, tohle je snídaně šampionů. Michal David s vámi a David má ranní update.
1: Ranní update.
2: Neustálý příval špatných zpráv a nejistoty může výrazně zatěžovat naši psychiku. Odborníci proto radí vědomě posilovat psychickou odolnost a hledat způsoby, jak lépe zvládat stres. Tak třeba sledováním hororů. Vedra trápí i cyklisty na Tour de France. Závodníci se během etap ochlazují litry vody, ledem za dresem i speciálními chladícími vestami před startem. V extrémních vedrech, která místy atakují 40 stupňů, je správné ochlazování stejně důležité jako samotný trénink. Vlastní prostor doma může být důležitější, než se zdá. Mnoho mužů si proto vytváří takzvanou pánskou zónu, dílnu, pracovnu, herní kout nebo jen oblíbené křeslo. Takové místo jim pomáhá na chvíli vypnout, věnovat se svým zájmům a odpočinout si od každodenního tlaku.
0: Což se hledá blbě třeba v garzonce, že jo?
2: O 20 no. metrech.
0: Nicméně souhlasím s tím, že chlap potřebuje nějaký svoje místo, kde může opustit páru, tak za mě je to garáž. A vlastně v té garzonce napadá mě tak asi záchod, ten tam je, ne?
2: Jo.
0: A může tam
2: bývá.
0: Bývá to tam. A můžeš tam pustit horor. No a je to komplet. Pojďme soutěžit.
2: A můžeš z toho záchodu taky napsat sem k nám do rychlé pětky.
0: Třeba, ano, i v tomhle případě, pokud jste na tomto místě, můžete napsat a můžete soutěžit o produkty Denatura, protože celý tento týden v rychlé pětce vyhráváte poukaz na 5000 korun do e-shopu Denatura na nákup přírodní kosmetiky, tak pokud byste ji chtěli vyhrát, napište nám. Chci soutěžit na 777 937 777. Hezké ráno.

0: Cater Boy, tohle je Avril 737, tohle je Hit Radio a tohle je soutěž Rychlá pětka.
1: Rychlá pětka.
0: Celý tento týden máte možnost vyhrát poukaz na 5000 korun do e-shopu De Natura. To je přírodní kosmetika, která prochází dlouhým vývojem. No, pokud s produkty nebudete spokojeni, tak garantují taky 100% vrácení peněz, protože za kvalitou si stojí. No a na webu a sociálních sítích De Natura najdete nespočet inspirativních proměn. No a o tenhle poukaz si zasoutěží Lukáš. Lukáš, je dobré ráno.
2: Dobré ráno, ahoj.
0: Musíme vysvětlit, proč Lukáš, proč tady je muž s námi ve vysílání o kosmetiku, hlavně pro ženy. Ty jsi napsal, že bys chtěl potěšit manželku kosmetikou. No tak my ti budeme držet moc palce, Lukáš, aby to vyšlo, jo?
2: Jo, díky.
0: No tak jdeme na to.
1: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
0: Lukáši, je přírodní kosmetika automaticky lepší? Ano nebo ne?
2: Já si myslím, že jo.
0: Tak ještě jednou. Je automaticky lepší, ano nebo ne?
2: Ano.
0: Tak ještě naposled. Ano nebo ne? Není automaticky lepší.
2: Tak automaticky nemusí být lepší.
0: Dobře, protože důležité je komplexní složení produktu, do kterého patří například koncentrace aktivních látek nebo smysluplná formulace. Pojďme dál.
1: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Tvoří voda víc než 50% lidského těla, ano nebo ne?
2: Ano.
0: Ano.
1: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
0: Jak se říká tekutině, kterou v horkých dnech produkuje lidské tělo ke svému ochlazení? Ano, pojďme na další otázku.
1: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Budeš vědět, kolik je 10 z 10?
2: Jedna.
0: Jedna. A poslední, pátá otázka. V jaké zemi leží Paříž?
2: Francie.
0: Ano. Lukáši, je to tvoje. Zvládli jsme to i přesto, že zrovna letíš někde ve větrném tunelu.
2: Jasně, no, to je v práci, no. Jako nikdy jsem nic nevyhrál, tak jsem úplně jako...
0: Je, ale Lukáši, dopadlo to, tak manželka bude mít radost. Myslíš, že poslouchá manželka, nebo jí to necháš jako překvápku, až jí strčíš ten voucher na 5000 do Natura?
2: Tam má dovolenou, tak ještě spínka, takže to bude překvapení určitě.
0: Hezký, hezký. No tak Lukáši, moc gratulujeme. Poukaz na 5000 korun do e-shopu De Natura posíláme. Pozdravuj ženu a zvládni to dneska v práci, jo?
2: Jo, moc děkuju, jste super.
0: Není zač, ty taky, měj se, ahoj, ahoj.
1: Rychlá pětka. Ve snídani šampionů na Hit Radio.

0: Farna a Mirai, vzpomeneš si, tohle je Hit Radio v 7.43. Samozřejmě myslíme i na vás, kdo nás ladíte za volantem. Kdo třeba vyrážíte do práce, z práce nebo na dovču autem, tak vám se bude za malou chvíli hodit aktuální doprava. No a taky vlastně samozřejmě vítáme zpátky v Čechách vás, kdo jste se po celonoční jízdě vrátil třeba od moře, tak vítejte v České republice, ať zvládnete ten přechod do toho pracovního režimu na za malou chvíli další hity. Katy Perry, Hot and Cold, taky Nico Santos a já slíbená aktuální doprava. Hezké ráno.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
2: Klikni!
3: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
2: JBL Charge 6, výkonný reprák a powerbanka pro tvůj telefon.
3: V Mironetu nyní za super cenu 3699.
2: Tak přidej volume a rozjeď léto na plné pecky.
3: Když repráky,
2: tak Mironet. Klikni dvakrát.
4: Plánujete večírek, školení nebo oslavu? Nechte starosti s přípravou jídla na nás. Ať už potřebujete raut pro firmu nebo občerstvení na svatbu nebo rodinnou oslavu, přivezeme vám čerstvou kvalitu. Připravíme pro vás raut na míru. Od tradiční české kuchyně přes exotické asijské chutě až po vegetariánské, veganské i bezlepkové varianty, domácí dorty a zákusky. Zjistěte víc a poptejte termín na www.bistroustí.cz.
5: Nejlepší a největší výběr sedacích souprav je u nás, v nejlepším nábytku na severu Čech. Přes 100 modelů na prodejně v Lounech a s dopravou zdarma, když sedací soupravu, tak tu nejlepší. Nejlepší@nabytek.cz.
6: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
7: Na všechno existuje návod, až na muže po čtyřicítce. Tedy až doteď.
8: Kniha Jamesa Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
7: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
8: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
7: Maitreya. Inspirace srdcem.
9: Chceš jít se stádem? Nebo vlastní cestou? Já půjdu po svých. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
10: Franto, co jsi to zaskoupil?
11: Zavařovací hrnec.
10: A co budeš dělat?
11: V létě okurky, v zimě svařák.
12: Zavařovací hrnec, chytrý pomocník do každé domácnosti. domu@elektro.cz.
13: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
14: Dobrý den, tady je pohledávky.cz. My bychom chtěli všem, co dluží, poblahopřát, jak pěkně z toho zase vybruslili. Takže klidně ať jezdí dál v těch drahých autech, nikomu nic nevrací a klidně ať se tomu dál vyhybaj. Přestože nabízíme posouzení pohledávek zdarma, nově i online v mobilu a řešíme jakékoliv pohledávky, tak pořád se najdou blázni, který to neřeší. No a právě těm bychom chtěli nechat zahrát alespoň nějakou pěknou písničku. Děkujeme.
15: E-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Dávejte si taky dnes pozor v Litoměřicích, opravuje se Mostecká ulice. No a opatrně taky v Ústí nad Labem. Silničáři budou i dnes pracovat v Palachově ulici, která je průjezdná Kyvadlově.
1: Hausbrand. Prémiová italská káva, která si podmanila nejen všechny řidiče, ale i celý svět. www.housebrandkava.cz.
2: Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Radio.

0: Radio, Nico Santos, 7.54, hezké úterní ráno. Co se teďka na sítích řeší, to jsou účesy. Možná otázka na vás, všimli jste si, že dnešní teenageři a mladí kluci vypadají, jako by je naklonovali? Všichni nosí ten stejný účes, jo? Nahoře trvalá jako květách a po stranách vyholenou. Že, Davide?
1: Účes, který se líbí hlavně zelenářům, no?
0: No, jakoby, přesně. Tak mi řekněte, jaký nejvíc šílený vlasový úlec jste v mládí nosili vy, abyste byli in. Tak kdybych zaspomínal já, tak za mých mladých let, a je to teda už sakra dávno, to byly nagelovaný vlasy do kohouta, jestli víš.
1: Jasně, za nás taky, tak my jsme v podstatě podobný ročník. Vepředu taková ofina do strany, hodně nagelovaná, a potom kohout nahoru.
0: Jasně, takže přemýšlím, máme tady taky naši sociální manažerku Sabinu. Jaký účes to bylo za tebe? Stačí, když nám to pošeptáš do ucha. Co to bylo?
1: Sabina je generace Z, takže jí se ty brokolice líbí.
0: Jo, počkej, líbí si ti ty brokolice?
2: Jak na kom?
1: Teď na všech vypadají úplně stejně, proboha.
0: Pane bože, takže dnešní kluci vypadají, že místo z barber shopu utekli ze zelenářství, ale vlastně říkám si, buďme za ty květáky rádi, protože pořád je to lepší za nás, za mě, než když jsme v 90. všichni vypadali, že nás doma stříhali podle hrnce. Pojďme na muziku, tohle jsou Sugababes.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Klikni!
1: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší...
2: Letní slevy právě odstartovaly!
1: Zažij léto naplno!
2: Když zábava, tak Mironet! Klikni dvakrát!
3: AGC Automotive Czech v Chudeřicích u Bíliny hledá nové kolegy a kolegyně do výroby. Čeká vás stabilní zaměstnání u jednoho z nejatraktivnějších zaměstnavatelů Ústeckého kraje, 13. a 14. mzda, pestrý výběr dalších benefitů a u vybraných pozic zajímavý nástupní bonus. Napište na kariera.chuderice@agc.com nebo se za námi rovnou zastavte. AGC Automotive Czech. Vaše budoucnost, naše skla.
4: Prosecco přesně v italském stylu?
5: To je Mionetto.
4: Kvalitní Prosecco s ležérním šarmem?
5: Mionetto.
4: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140-letou tradicí?
5: Mionetto.
4: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží?
5: Mionetto. Víc než jen Prosecco.
6: Hi, this is Ed Sheeran.
7: Hi, this is Madonna.
0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. On air.
7: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
8: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Zájem o investiční byty začíná slábnout. Kupující odrazují přísnější podmínky pro hypotéky i nižší výnosy z pronájmu. V Praze navíc nájmy přestaly růst a návratnost investice se pohybuje kolem 4%. Investoři proto častěji hledají levnější byty mimo hlavní město. V Česku je podle odhadů zhruba 250 000 investičních bytů. Evropu sužuje extrémní sucho. Nejhorší situace je ve Francii, kde vysychají pole, řeky i další vodní zdroje. Na řadě míst už úřady omezily používání vody jen na nejnutnější potřeby. Výrazný nedostatek vláhy ale trápí také Anglii, Španělsko, Itálii nebo Česko. Podle odborníků současné sucho zhoršují opakované vlny veder i nedostatek letních srážek. Umělá inteligence má stále vyšší ekologickou cenu. Microsoft, Amazon a Google za poslední rok zvýšily emise skleníkových plynů téměř o pětinu. Hlavním důvodem je rychlá výstavba datových center pro cloudové služby a umělou inteligenci. Dohromady tyto firmy vypustily tolik emisí jako zhruba třetina celé Francie. Přesto všechny tři společnosti dál tvrdí, že chtějí v příštích letech dosáhnout uhlíkové neutrality. A teď už pojďme k nám do regionu.
9: Nad Chemičkou u Litvínova platí bezletová zóna. Rafinérie v záluží u Litvínova je součástí kritické infrastruktury státu. V areálu i kolem něj platí přísný bezpečnostní režim, který se týká i provozu letadel a dronů. Rekreační piloti dronů totiž často ani netuší, kde s dronem mohou létat. A proto pozor na to, že každý neautorizovaný přelet do vymezeného vzdušného prostoru může být posouzen jako bezpečnostní riziko. Na severu Čech bude dnes velká oblačnost, postupně se začnou vyskytovat přehánky nebo bouřky, večer očekáváme ubývání oblačnosti a teploty 29 až 32 stupňů.
10: Jú, Oskarshausen je boží! Mají tu padací věž, obří skluzavky, trampolíny a další atrakce venku i uvnitř. A vstup je zdarma. Oskarův svět CZ.
11: Jsou 8:02, vy jste stále s úterním Hitrádiem, s vámi Michal Knejp a David Jošt, dobré ráno.
12: Ahoj.
11: Účes květák ve vás rezonuje, přišlo od vás spousta zpráv a hlasovek. My jsme se bavili o tom, že dnešní kluci mladáci vypadají díky účesu, díky stejnému účesu jako přes kopírák, jeden jako druhej. A co mě pobavilo, je tahle hlasovka.
13: Kluci, já mám taky jednoho takového květáčka doma. Na druhou stranu musím říct, že ono u těch chlapů, když si vezmete, že kolikrát někteří ti kluci ztrácí už vlasy ve 20 letech, ať si to užijou, ať mají čuprinu, ať mají klidně i brokolici na hlavě, ale když mají ty vlasy krásný, tak ať si to užijou. Mějte se krásně, ahoj.
11: To je ono, tak se ptám, Davide, bylo ze mě slyšet, že za mě mluvila tak trochu závist? Tak nebo jinak, je to na mých koutech vidět, že za mě mluví závist?
0: Hit Radio Nerd Music.

0: Run, run, run. Celeste Buckingham. 8 hodin 9 minut, posloucháte Hit Radio. Úterní snídaní šampionů a lidi, ruku na srdce. Kolik stojí vaše lidská důstojnost, co? Máme tady zprávu, jeden borec se teďka stal legendou internetu, protože během vykonávání potřeby na kanálu mu tam spadly klíče a doklady.
1: Ajajaj.
0: Aj, pokoušel se to vytáhnout, jenomže on to pokračoval, on se v tom kanále zaseknul hlavou a ramenem a nebylo cesty zpět. Fertik, zaseknuto, takže policie, hasiči, klasika, vyprošťovačka. Jo, a tak mě napadlo, jestli se vám někdy...

0: stalo, že vám někdy něco někam zapadlo, nebo že jste se někde takhle zasekli a potřebovali jste pomoc. Co na to, David?
1: Já na to říkám, že jsem zvědavej, co naši posluchači napíšou.
0: Dobře, já teda, myslím, můžu takové přiznání, to bude velký přiznání z mý strany, jo. Já teda doufám, že neposlouchají sousedi. Protože, víte, jak je taková ta škvíra ve výtahu? Když se odevřou dveře a je tam škvíra dolů.
1: Taková ta přesně na to, aby ti tam něco zapadlo.
0: Telefon nebo cokoliv, no tak my tam máme na tom výtahu takový magnetky, který dáš před to čidlo, aby se nezavřely dveře. A ty magnetky, oni tam tak jako držej a já už tam hodil 3 omylem, jo, a vždycky si říkám, ty doufám, že na to nepřijdu. A vždycky se tam ta magnetka objeví, tak si říkám, jak vypadá asi lednice těch sousedů, který tam ty magnetky pořád jako dodává, jo. Možná jim tu lednici jako zesču, protože říkám, já už 3 magnetky tam spadly. Nebo třeba, co je echt šílenost, tak je v autě mezera mezi sedačkou a středovým tunelem. No, na tom se asi shodneme, protože tahle díra, co schvátí, už nikdy nenavrátí. Tak by nás zajímalo, jestli vy máte nějakou takovouhle bizarní historku, jestli vám někdy někam něco spadlo, jestli se vám to podařilo vytáhnout, anebo jestli jste se třeba někdy někde zasekli. To nás zajímá, pojďte nás pobavit. Nahrajte nám to jako hlasovku na 777-937-777. A nebo nám to napište klasicky jako zprávu, jak jste zvyklí. Teď vám letí další muzika, France, If I Were Sorry, taky Linkin Park, Up From The Bottom.

0: Tohle je Franz. 2 minuty po 8:45. Ladíte Hit Radio. Dobré ráno. Měli jsme tady příběh chlápka, který si chtěl ulevit nad kanálem, ale bohužel mu tam spadly klíče a doklady. No a dostali jsme se k tomu, do jakých bizarních situací jste se dostali vy, jestli vám někdy někam něco spadlo, nebo jestli jste se někde zasekli a... Stalo se to, co jsem čekal. Přišlo od vás spousta zpráv. My se tady nad tím s Davidem bavíme, tak pojďme na tu první, třeba od Zuzky. Zdravím. Tak mně se stalo přesně to, jak mluvíte o výtahu. Klíče od domu byly mi jako 8leté konečně svěřeny, klíče od bytu, a tohle se stalo. Spadly do té škvíry mezi výtahem a podlažím a byla obrovská hrůza jít domů a říct to. Jasně. Další zpráva. Zdravím. Jednou jsem se zasekla na dětském hřišti v pérové houpačce. Po 10 minutách se mi podařilo vyprostit. Největší srandu z toho měla vnoučata. Moc se jim to líbilo. Dovedu si to představit. Taky tady máme hlasovku od Tomáše.
1: Ahoj, já když jsem se stěhoval do Ústí nad Labem, kdysi, před 20 lety asi, tak jsme se šli podívat na byt k jedný paní. No a co se nestalo, sex se s náma prostě výtah. Jenomže nejhorší na tom bylo, že paní majitelka byla klaustrofobička. A museli jsme tam čekat asi hodinu a půl a už začala vyšilovat. Takže jsme ji tam s manželem jejím vlastně uklidňovali, snažili jsme se ji udržet, nakonec tam vlastně dřív než hasiči, tak dorazil tam pán od výtahu, tak to vlastně nějak otevřel dveře ze spoda i ze zhora, takže jsme to vlastně prolezli a všechno vlastně jakoby dopadlo v klidu, akorát paní se ještě půl hodiny potom klepala a ptala se mě, jestli chci ještě vidět vůbec ten sklep, tam jsme původně vlastně jeli se podívat. A já když viděl, jak je rozklepaná, tady to říkám, že ne, že stačí, když mi dá jenom klíče a že já si to tam pak omrknu.
0: Máte sklep? Mohla bych ho vidět. Další zpráva. Ahoj, jednou jsem byla na hřišti s vnučkou. Jedna velmi korpulentní maminka se rozhodla sjet z kluzavku se svojí dcerou. Nahoře se sotva zasoukala a dole zůstala zaseklá s vytaženým tričkem a bez podprdy.
2: Tolik tématu, když se někdy něco zasekne.
0: Tahali ji i s dcerou a několika lidmi, podobně jako v pohádce o řepě. Smích nám nedával moc sílu, ale nakonec to zvládli. Tak to je geniální, to je geniální. Taky píše Petr, čau kluci, já jsem odjížděl z domu autem a přítelkyně chtěla ještě, abych vyhodil pytel z odpadky. Tak jsem přišel ke kontejneru, hodil tam pytel, jenže jsem v té samé ruce držel i klíče od auta, takže tam letěli taky. No, musel jsem tam pro ně vlíst, nic moc, čau Petr. A to je za mě přesně ten důvod, proč by chlapi neměli chodit s odpadkama, jo. Ten důvod, proč i když nám strčíte pytel s odpadky do prostřed dveří, tak že ho prostě překročíme, jo. Bezpečnostní důvody.
3: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák 1 kus za 24,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Šediny zapomeňte. GR7 umí vrátit vašim vlasům původní odstín za pouhých 27 dní. Žádné nůžky, žádné chemické barvy, jen přirozená krása. Překvapte okolí novým, mladším vzhledem. Objednávejte na životpro.eu a buďte opět sami sebou. životpro.eu.
5: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
6: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Stany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí, aby jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v Zooparku má svoje kouzlo a my jsme u toho.
5: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
7: Nákupy v online shop.cz.
8: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
7: www.onlineshop.cz.
9: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
10: Ne, my nikoho nemlátíme. Rozumím, že si to zaslouží, ale my takhle pohledávky neřešíme. Prosím, jak? Vše je online. Vyhledání digitální stopy dlužníka, monitorování na sociálních sítích, včetně digitální komunikace s dlužníkem. Žádné platby předem, právní posouzení a lustrace dlužníka zdarma. Pohledávky řešíme mimo soudně, soudně a exekučně. Jedině s námi máte garanci toho, že v případě neúspěchu nám nic neplatíte.
11: e-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
12: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
13: Slyším, Datart nákupy?
12: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes. Aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
13: To je mazec.
12: Datart, opravdový elektrospecialista.
14: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Velká voda zaplavila silnici v Chomutově. Dopravní komplikace tam teď hlásíte v Pražské ulici. No a opatrně taky na Liberecku v Chrastavě, kde zůstává zavřená nádražní ulice.
1: Babi, dědo, jedeme! Letní dobrodružství pro celou rodinu v rodinném zábavním parku v Eibenstocku. Hurá za skřítkem Wurzelrudym!
2: Hit Radio Nord Music.

0: Coldplay na Hit Radio v 8.31. Hezké ráno, s vámi Michal a David. A David pro vás má ranní update.
1: Ranní update.
2: Po zesnulém senátorovi Grahamovi usedne do amerického senátu jeho sestra Darlene Grahamová Nordoneová. Dokončí bratrův mandát za stát Jižní Karolína, který vyprší na začátku příštího roku. O jejím jmenování rozhodl tamní guvernér. Monkey Business letos slaví 26 let na hudební scéně. Výroční koncert odehrají 23. července v rámci festivalu Prague Open Air v pražských Holešovicích. Fanoušci se navíc mohou těšit i na nové album, které kapela vydá v listopadu. Na pevnější vztah podle odborníků stačí i pár minut denně. Důležité nejsou velké romantické gesto ani dlouhé společné večery, ale pravidelná pozornost a opravdový zájem. Právě drobné každodenní zvyky často rozhodují o tom, zda se partneři zbližují nebo míjejí.
0: Já si myslím, že jsi tu zprávu měl ukončit úplně na začátku, jak jsi řekl, že na společný náspěch to bylo.
2: Na pevnější vztah podle odborníků stačí i pár minut denně.
0: Tak hotovo. Nechci tě trápit. Black Milk na Hit Radio, tohle je srdcovka, kterou jsme vybrali my dva s Davidem. No a srdcovky si můžete užít po 12. jejich 5 plus 1 vaše. Tak pojďme na to. Black Milk, Nechci tě trápit. Hezké ráno. Nechci tě trápit.

0: Tohle jsou hity pro vaše lepší úterní ráno. Imagine Dragons, 8 minut po půl deváté. Schválně, taky si občas stěžujete na lidi, který musíte ráno brát autem do práce? Tak pozor, lidi, ač se chovají všelijak, jsou v pohodě. Máme tady ale řidičku, která rozhodně trumfla nás všechny. Možná jste o tomhle slyšeli, je to příběh pár týdnů zpátky. Mě to teda minulo, dostal jsem se k tomu až teď, pobavilo mě to. Řidička při cestě do práce trefila jelena, tak ho naložila do auta, přijela do práce, odešla, jelen zůstal v autě, no a on se tam probral, jo, takže pro lidi za okny v kanclu asi neuvěřitelná podívaná, nicméně já to docela chápu, protože takhle, když spěcháte na devítku do práce, tak když šéfovi řeknete, že jdete pozdě, protože sepisujete protokol o srážce se zvěří, tak vám asi věřit nebude, jo, ale když mu toho jelena dovezete ukázat přímo pod okno, tak máte splněno. Geta, Terry Swims, Tones and I. Další parádní muzika pro vás za malou chvíli a těšit se můžete i na Abu Max Sweet But Psycho, tady na Hit Radio. Tak dobré ráno, šampioni.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Radio na Spotify a všech podcastových platformách.
2: Předprodej na koncerty spuštěn. Přijďte na Lenku Novou, Pacific, Terezu Maškovou, Vzpomínku na Marcias, Anetu Langerovou nebo Kristiana Šepka. Mrkněte na stránky, máme toho daleko víc.
3: Kulturní centrum Klášterec nad Ohří, dům plný pohody.
4: Já z tebe snad vykvetu.
5: Tu je nejvyšší čas tě poslat do botanické zahrady v Teplicích, kam určitě zapadneš. Ty můžeš obdivovat kytičky, děti rybičky a já si odpočinu ve valdiviánském lese.
6: Botanická zahrada Teplice. Tam rozkvete opravdu každý. www.botanickateplice.cz.
7: Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. comfort-group.cz.
8: Premium Estetik Teplice odstraní jizvy, znaménka a tetování jednou provždy. Volejte 739 18 a 4 jedničky. Buď ještě krásnější.
9: Máme nový e-shop otevřený 365 dnů v roce. Napište www.bbik.cz a přesvědčte se sami. bbik.cz, specialista na kočárky a autosedačky.
10: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
11: Hit Radio. Ten nejlepší vývar z Ešusu. To nejlepší koření. Kous z ohně a smích kamarádů. Neseď doma a vyraz zase ochutnat přírodu. Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na náš web tvou vzpomínku na vaření venku a vyhraj luxusní výbavu od 4Camping na další dobrodružství. Terapie venkem na Hit Radio.
12: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4

tohle je taky úterní Hit Radio snídaní šampionů v 8.50. Dovolená s dětmi? Je to vůbec dovolená? Takhle, jestli máte taky ten pocit, že se po dovolené s vašimi potomky nevracíte od počatí, ale spíš byste potřebovali ještě pobyt v lázních, tak věda tohle zkoumala a pozor, přišlo se na to, že po takové dovolené potřebujeme 2,5 dne klidu na zotavení. Jako výzkum fajn, ale detail, kde sakra máme vzít ty dny volna navíc, jo? Když jen co se vrátíme od moře, musíme valit do práce, že? Takhle, dovedete si představit, že byste po dovolený přišli za šéfem a řekli, že potřebujete další 2-3 dny volna, abyste mohli vůbec začít pracovat? Schválně, co by vám na to řekl? Tohle by vám na to řekl, jo? No, chápu, naprosto tomu rozumím. Tak vydržte, kamarádi, do začátku školního roku zbývá už jenom 7 týdnů. To uteče jako voda, nebo jako vaše poslední nervový buňky.

0: Poslední tóny úterní snídaní šampionů, tohle je Declan J. Donovan, Hungry Heart. Díky za společný ráno, já se s vámi jdu rozloučit. Dávejte na sebe pozor. Od rosniček máme na dnešek slíbený nějaký harakery, vedra, kroupy, bouřky, tak ať se vám ideálně tenhle meteorologický hattrick vyhne.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
0: Mějte se fantasticky, já jsem Michal a slyšíme se zítra v 6.00, startuje snídaně šampionů. Tak hezký úterý a čau. Hit Rádio.
2: No a zatímco Michal odchází, jdeme se podívat na silnice, je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Na trase z Mělníka, naslaný před nájezdem na D8, se vytvořila kilometrová kolona, s menším zdržením počítejte i v protisměru. A pozor, dálnice D7, 74. kilometr, směrem z Chomutova na Prahu máme nehodu osobáku, na místě jsou záchranné složky a je blokovaný jeden jízdní pruh, kolona se zatím netvoří. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Rošťácké tříkolky? Lezecký hrad. Čas plný dobrodružství s vnoučaty a s celou rodinou v zábavním parku v Eibenstocku. Hurá za skřítkem Wurzelrudym!
3: Nejkrásnější vinice, kouzelná vinařství, špičková vína, letní večery a nejlepší české i slovenské kapely.
1: Správně, je tu hudba na vinicích s Rajvkou.
3: Kouzelné prostředí vinařství Johan V. Třebívlice. Tu atmosféru musíte zažít.
1: Vstupenky a hudební program hledejte na webu hudbanavinicích.cz.
3: Tak na viděnou na hudbě na vinicích.
4: For camping. Venku je nám krásně.
5: Tady chci bydlet.
4: Venku?
5: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
4: A kde bude ložnice?
5: Na louce, pod hvězdami.
4: To je ale velká ložnice.
5: Největší na světě.
4: No jo. A co koupelna?
5: No, v potoce.
4: A sousedi?
5: Už se hlásí.
4: To zní hezky. Asi tu budu bydlet s tebou.
5: Jo, tady nám je krásně.
4: For camping. Venku je nám krásně.
1: Aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Nord Music.
6: Je 9 hodin, krátké zprávy a David Račák. Poslanci posoudí v dnešním úvodním kole vládní návrh na zrušení každoročního zdražování dálničních známek. Opozice pokládá zmrazení cen za populistické. Na dálnice bude směřovat podle ní méně peněz od uživatelů, ale více zdaní všech. Colors of Ostrava jsou zpět, 4 dny našlapané hudbou začnou už zítra. Návštěvníci se můžou těšit na více než 100 interpretů. Dorazí i dosud nejdražší kapela v historii akce 21 Pilots. Co se chystá na slavnostním zahájení, řekne mluvčí festivalu Ondřej Bambas.
7: Velkou show chystejí na úvodní den Mirai a s novým albem přijedou festivaloví oblíbenci Tata Boys a třeba Pokáč vystoupí hned 3x. Jednou pro všechny, jednou pro děti a jednou bude hostem debaty na Melting Potu. Tam můžou návštěvníci taky inspirativní diskuze s Jiřím Horáčkem, Honzou Vojtkem, Sarou Polak nebo Martinem Mišičkou.
6: Festival se uskuteční v industriálním labirintu Dolních Vítkovic. V Bruselu se dnes uskuteční už třetí přístupová konference s Ukrajinou a rovněž s Moldavskem. V obou případech budou otevřeny další kapitoly v přístupových jednáních mezi těmito zeměmi a Evropskou unií. Týkat se budou vnějších vztahů.
1: Fotbalový servis.
6: Mezi Francií a Španělskem se dnes rozhodne o prvním finalistovi fotbalového mistrovství světa. Mírným favoritem je výběr země gálského kohouta. Obhájci stříbra mohou postoupit do finále po třetí za sebou. Úřadující evropští šampioni ze Španělska ale vyhráli poslední dvě vzájemná utkání. Francie i Španělsko jsou zatím na turnaji v Americe dominantní a někteří experti označili nadcházející souboj za předčasné finále. Sázkové kanceláře považují oba týmy za dva největší aspiranty na zlato, i když se v semifinále utkají spolu.
8: Jú, Oskarshausen je boží! Mají tu padací věž, obří skluzavky, trampolíny a další atrakce venku i uvnitř. A vstup je zdarma. Oskarův svět CZ.
2: Tak co to počasí dneska na severu Čech? Ano, slunce na chvíli zmizelo, dneska si ho moc neužijeme, na většině území očekáváme četné přehánky nebo bouřky, místy i velmi silné, někde to už máme za sebou a nejvyšší teploty budou vysoké, 26 až 29 stupňů Celsia.
1: Hit Radio Nord Music.
2: Je to tak, s vámi Hit Radio Nord Music a krásný dopoledne všem přeje Dan Rakacký a dneska vám opět poradím, jak se dostat zadarmo na Bezva koncerty v rámci Hudby na Vinicích s Rajvkou, kde si můžete poslouchnout ty nejlepší kapely, tak tam se můžete dostat úplně gratis a taky vám poradím, jak se vrátit zpátky v čase, anebo odhalím vaše tajné funkce v autě, o kterých ani nevíte. Tak si počkejte.

tohle to byly Train na Hit Radio Nerd Music, Drive By, za malou chvíli Calvin Harris, Ellie Goulding, taky Chinasky, anebo Alvaro Soler. Teď ale malé auto okénko, protože je tady čas dovolených, autem jezdíme poměrně často a mnozí z vás své auto ani dobře neznáte, sám jsem toho příkladem, je spousta věcí, které moje auto, je to starší, to nejstarší, umělo, já o tom nevěděl a teď vám řeknu pár funkcí, které taky možná nevíte a budete rádi, že se to dozvíte, anebo řeknete, ježiš, to je starý, to už dávno znám. Tak to první, ten první tip je o tom, na který jsem přišel i já úplně náhodou, že klíčkem na dálku lze otevřít všechna okna, stačí pouze dlouze stisknout buď to otevření, to se otevřou všechna okna dolů, anebo pak zase naopak zavření. Stalo se mi to jednou, nechtěně jsem takhle nějak držel ovladačku a najednou mi sjeli všechny okna dolů a já nevěděl, jak to dát nahoru zase. A je to užitečný v tom případě, když třeba potřebujete vychladit auto ve vedru a nechcete jít až k němu, tak 100 metrů od něj ping píknete, koukáte na něj, slezou okýnka a vyvětráte. Další taková rada, anebo takový návod na to, jak to vymyslet, je, že když máte třeba doma víc aut a půjčujete si je, tak třeba máte problém u benzínky zajet ke správným stojanu, že si nepamatujete, na který straně máte tu nádrž, to se stává poměrně často a přitom tu nápovědu máte přímo před očima, protože když se podíváte na palubní desku, tam, kde je ukazatel paliva, tak je tam symbol té benzínové pumpy a je tam šipka. A ta šipka míří tam, kde máte právě víčko nádrže. Jednoduchý, výborný, krásná nápověda. Další věc je, co jsem taky nevěděl, že stínítko, který máte vepředu a když jedete proti sluníčku, jak se to stáhnete dolů, tak není pouze proti přímému slunci, ale dokonce i proti bočnímu. Stačí to vyklapnout, šup a už vás z boku nic neoslňuje. To jsem taky nevěděl, jsem se vždycky bál, že to stínítko utrhnu, ale fakt to funguje. No a ten poslední point, ten jsem nevěděl ani já a to jsem se dozvěděl včera a říkal jsem si, tak všechno vám to musím říct, včetně tohoto, protože to je to nejvíc, jak nejrychleji vychladit své auto klimatizací. Je to poměrně jednoduchý, tak když začnete chladit klimoškou, tak si zapnete vnitřní okruh, to znamená tu recirkulaci vzduchu, protože ta klimoška už chladí ten vychlazený vzduch z té kabiny a nemusí tahat ten teplej zvenku a proto to rychleji chladí. Zajímavý, co? Tak to vyzkoušejte. Dneska teda asi ne, protože není úplně ten pařák, ale až bude vedro, zkuste to. Já to zkoušel včera, fakt to funguje. No a nemáte zač.

0: Láska je potřeba pořád, v každém věku a v každém ročním období i v létě. Calvin Harris, Ellie Goulding, I Need Your Love. S vámi Hit Radio Nord Music, taky krásné úterý vám přeje Dan. A pojďme se podívat na náš Instagram, Hit Radio, podtržítko Nord Music, kde se dělou velké věci. Cože vy tam ještě nejste, velká chyba, protože tam právě máte možnost získávat věci zadarmo, máme tam pro vás soutěže. Například můžete vyhrát gábel za 1000 korun do Bystra na Lidickém v Ústí nad Labem. Stačí pouze jenom splnit pár podmínek, který tam máte napsaný, anebo si můžete vyhrát taky svou účast na skvělý akci Hudba na Vinicích, kde je výborné výjimečné spojení hudby a vína, a pak si můžete sami vybrat, jaká kapela vás zajímá a kterou byste chtěli vidět a kterou byste chtěli zažít naživo. Takže to všechno se odehrává na našem Instagramu. Jestli tam ještě nejste, velká chyba, kterou můžete teď napravit. Skočte tam, dejte follow a my jsme tam jako Hit Radio, podtržítko Nord Music.
1: Pravá chuť Itálie přímo v centru Ústí. Bistro na Lidickém, nové prostory, skvělá atmosféra. Každý den výborné snídaně, pinsa na míru, al dente těstoviny, šťavnatá porketa a domácí zákusky plus týdenní menu. K tomu prémiová italská káva Vergnano, velký výběr proseka, vína i osvěžujících drinků. Využijte možnost rozvozu u našich smluvních partnerů. Bistro na Lidickém, Itálie, kterou si zamilujete. www.bistroustí.cz.
2: Milovníci kávy, pozor! Café Baskucci vás zve na nezapomenutelnou cestu do srdce Itálie. Rodinná kavárna s tradicí od roku 1883 zaručuje jemnost a výraznou vůni každého šálku kávy. Skvělé snídaně každý den a k tomu například lahodné mokačíno s křupavým kroasánem plněným pistáciovým krémem. Café Baskucci v nákupním centru Fontána. Vaše nová destinace pro dokonalý kávový zážitek v Teplicích.
3: Prosecco přesně v italském stylu.
4: To je Mionetto.
3: Kvalitní prosecco s ležérním šarmem?
4: Mionetto.
3: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140-letou tradicí?
4: Mionetto.
3: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží?
4: Mionetto. Víc než jen prosecco.
5: Co se tady děje?
6: Co se chystá?
7: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
8: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
7: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
9: Na všechno existuje návod, až na muže po 40. Tedy až doteď.
10: Kniha Jamesa Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života, a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
9: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
10: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
9: Maitreya. Inspirace srdcem.
11: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák 1 kus za 24,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
13: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
2: Hit Radio.
14: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

Krásně na pohodičku, Pink, s vámi Hit Rádio Nord Music. Je to dobrý, pondělí jsme přežili, máme úterý 14. července. 9.35, krásný dopoledne přeje Dan. A přátelé, po dlouhých dnech sucha, slunce a veder, to konečně přišlo. Možná to bylo vymodlený, ale je to tady. A jindy bychom asi byli naštvaní na to, že se to stalo, a tentokrát si myslím, snad není nikdo, komu by to vadilo. Ano, přišly bouřky a déšť. A já už jsem se bál, že to jako nepřijde, protože včera v Jirkově, už od večera jsem viděl, se blejskalo nad Německem a šel to k nám, byly hromy, blesky, ale nic, pořád jenom bouřka, hrozilo to a nic. Až teprve v noci to přišlo, přišel pořádný slejvák a konečně se dočkali hlavně zahrádkáři. Takhle já z toho mám velkou radost, protože vím, že dneska nemusím jít na zahradu zalívat, protože příroda zalila za mě. No a jak se to stalo, bouřka a déšť, tak samozřejmě je to zase změna oproti tomu, co bylo v těch minulých dnech, takže toho je plný Facebook, viděl jsem fotky blesků, fotky deště, taky diskuze o tom, zda to někoho ráno probudilo, protože to byly rány jako z děla. Já jsem to slyšel, já jsem spal při otevřeném okně a je teda fakt, že já si to užíval a myslím si, že v tom nejsem úplně sám, že i vy. Je teda fakt možný, že někdo se našel nebo najde, komu se to nelíbí, nemá to rád a je na ten déšť naštvaný, ale myslím si, že aktuálně budete v menšině. Takže je tady něco, na co jsme čekali dlouho, co osvěžilo i ten vzduch, je to hodně příjemný, když vylezete ven z práce, z bytu, půjdete na nákup, zhluboka se nadechnete, tak si řeknete, je to tady, je to prostě příjemné osvěžení a hezká, příjemná změna po tom všem, co tady bylo. No a dokonce právě kvůli tomu velkému dešti v Chomutově vzniklo i několik nových lagun, který dokonce ochromili ráno dopravu. Za chvilku se na to podíváme, teď už Pitbull anebo Christina Aguilera, její legendární Gene in the Bottle na Hit Radio Nord Music.

0: máte úterní hitrádio Nord Music. Díky, že jste s námi v úterý. Staráme se o to, aby vám to líp utíkalo. Buď v práci, pokud teda musíte být doma do rovču, anebo pokud doma uklízíte, nebo jen tak prostě nic neděláte. I to je možný. Bavíme se o tom dešti, který přišel, dorazil na severu Čech, zapršelo a už je to tady povodeň v Chomutově. Takhle, pod mosty, jezera, Chomutově, to je letitá klasika, si to moc dobře pamatuju. Týká se to podjezdu třeba u železniční zastávky Chomutov město, potom podjezd Blatenská, anebo podjezd u finančního úřadu. Tam někdy místy je i metra půl vody, protože jak přijde rychlá voda, rychlej déšť, tak ty kanály to nestíhají, nebo jsou ucpaný, já to nevím, nekoukal jsem tam, ale jasný je, že tam je spousta vody. A vždycky se najde někdo, kdo si myslí, že to autem projede. Tohle to způsobilo po ránu Chomutově strašný dopravní komplikace. A chci jenom říct jednu věc, je tam hodně vody a pokud si myslíte, to je pro příště jako rada, pokud byste to chtěli, jakože to zkusíte, projet to, tak to nejde, neprojedete to. Naopak utopíte auto a zaděláte si na spoustu problémů, takže radši počkejte, až přijdou hasiči, počerpaj to a nebojte jinudy.
1: Kvalitní krmivo pro psy a kočky. V naší prodejně v Lomu u mostu najdete kompletní nabídku krmiv a pamlsků Platinum. Poradíme vám s výběrem toho nejlepšího pro vašeho mazlíčka. Otevřeno máme každý všední den od 7 do 15:30. Těšíme se na vás v Platinum prodejně v Lomu u mostu.
2: Nejlepší a největší výběr sedacích souprav je u nás, v nejlepším nábytku na severu Čech. Přes 100 modelů na prodejně v Lounech a s dopravou zdarma, když sedací soupravu, tak tu nejlepší. nejlepší@nabytek.cz
1: Vítejte v areálu Hippodrom Most, místo, kde se snoubí sport a zábava s rodinou pohodou. Hledáte top místo pro vaši svatbu, oslavu nebo firemní akci? Hippodrom Most nabízí nádherný prostor pro svatby, parkourové závody nebo fotbal golf. Děti si užijí na hřišti, zatímco vy můžete relaxovat na inline dráze.
3: Informace o plánovaných akcích v našem areálu najdete na webových stránkách www.hippodrom.cz či sociálních sítích.
4: Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
5: V každém z našich pořadů ze Zooparku Zelčín se věnujeme zooparku jako takovému. Dnes trochu odběhneme od zvířat a výběhu. U mikrofonu je Luboš Peřina a ptáme se ho, jak je to v zooparku s ubytováním. Dá se u vás přespat?
6: Dá se u nás přespat, ubytovat a od zvířat ohrad nebudeme vůbec odbíhat. Stále jim zůstaneme na blízku.
5: Jaké možnosti přenocování Zoopark Zelčín nabízí?
6: Hostům, co jedou třeba z dálky, můžeme nabídnout ubytování v apartmánech. Plně vybavené apartmány až pro 4 osoby s kompletním zázemím a vybavením. V sezóně nabídneme samozřejmě i stravu. Další možností je přijet k nám se stanem, karavanem nebo obytným autem a ubytovat se u nás v kempu. Kemp je umístěný v těsné blízkosti ohrad, takže nepřijdete o žádný zážitek. Vyjdete ráno z karavanu a hned uvidíte námy nebo na Nandu. Největším bonusem kempu je ale určitě večer. Po skončení provozní doby pro veřejnost máte Zoopark Zelčín prakticky jen pro sebe. Takový český safari kemp. Musím se i pochlubit, že jsme letos vyhráli první místo jako pozemek roku na portálu bezkempu.cz pro rodiny s dětmi.
5: Nemám stán, karavan, ani obytňák. Nechci do apartmánu. Co se mnou uděláte?
6: Nabídneme vám například chatky nebo týpík ubytování. U nás vás bez střechy nad hlavou rozhodně nenecháme. Celkovou kapacitu chatek máme až pro 60 osob, ale je tu potřeba říci, že jsou v létě hodně využívány pro školy a školky v přírodě a letní tábory.
4: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v Zooparku Zelčín. Zoopark Zelčín.
7: Přijel mě sem borec, tyjo, auto v Lesku, vychechtané jak lečo, rozumíš, tyjo? A myslel si, že jíže z práglu, že nebude platit faktury, nebo co? S ním výběh jak se zátopkem, hele. Nemůžete se dovolat svého práva? Jděte na e-pohledávky.cz, vložte tam svůj případ, ty jejich právníci to zdarma posoudí a nabídnou řešení do 24 hodin. Řešilo a je drobné pohledávky. e-pohledávky.cz, nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
8: Hit Radio.
9: Ten nejlepší vývar z Ešusu, to nejlepší koření, kous z ohně a smích kamarádů. Neseď doma a vyraz zase ochutnat přírodu. Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na náš web tvou vzpomínku na vaření venku a vyhraj luxusní výbavu od 4Camping na další dobrodružství.
8: Terapie venkem na Hit Rádiu.
10: Terapie venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejnách po celém Česku.
11: Hit Radio North Music.
12: Zlepši si náladu.
11: Zlepši si náladu.

ať nám to štěstí neodkvete. Pojď zpívat, tančit na hlas se smát.

0: Je tady 10. hodina, s vámi Hitrádio Nord Music, pojďme na silnice. Je tady nejlepší dopravní servis ze severu Čech a pozor, v Ústí nad Labem, v Textilní ulici, tam probíhá vyšetřování nehody dvou aut, počítejte s omezením. Další trouble, dálnice D7, 78. km směrem od Prahy na Chomutov, tam leží na vozovce rozházené větve, tak opatrně. A taky pozor, na Lounsku na silnici 3. třídy mezi Kryry a Černčicemi, tam máme nehodu dodávku s traktorem, policie řídí dopravu a doprava je řízena kyvadlově, takže opatrně. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Hausbrand, prémiová italská káva, která si podmanila nejen všechny řidiče, ale i celý svět. www.housebrandkava.cz.
2: AGC Automotive Czech v Chudeřicích u Bíliny hledá nové kolegy a kolegyně do výroby. Čeká vás stabilní zaměstnání u jednoho z nejatraktivnějších zaměstnavatelů Ústeckého kraje, 13. a 14. mzda, pestrý výběr dalších benefitů a u vybraných pozic zajímavý nástupní bonus. Napište na kariera.chuderice@agc.com nebo se za námi rovnou zastavte. AGC Automotive Czech. Vaše budoucnost, naše skla.
3: Nákupy v onlineshop.cz.
4: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v onlineshop.cz.
3: www.onlineshop.cz.
5: Chcete čekat na auto celý rok? Nečekejte a vyberte si v Ačkách. U nás ho máte hned.
6: Zde ve vašem regionu nabízíme více než 1000 vozů i hned k odběru a garantujeme vám férovou cenu. Stavte se na pobočkách v Chomutově, Ústí a Teplicích nebo volejte 800 110 800.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Nord Music.
9: Je 10 hodin, krátké zprávy a David Račák. Český premiér Andrej Babiš na pondělním jednání tzv. Koalice ochotných v Paříži vyzval k vytvoření společného projektu protivzdušné obrany. Babiš stávající protivzdušnou obranu v Evropě považuje za roztříštěnou. Koalice ochotných je skupina zemí, včetně Česka, podporující Ukrajinu. Ministr zahraničí Petr Macinka dnes končí dvoudenní návštěvu Izraele. Ministra doprovází početná podnikatelská delegace se silným zastoupením zbrojního průmyslu. Ten tvoří přibližně třetinu doprovázejících firem. Česko v rozvoji elektromobility postupuje dopředu, za evropským průměrem ale stále zaostává. Zatím se nám ale nepodařilo splnit některé potřebné cíle pro hladký provoz. Jaké to jsou, řekne mluvčí Nejvyššího kontrolního úřadu Hana Kadečková.
10: Část dálniční sítě směrem na hranice s Německem a Polskem není dostatečně pokryta veřejnými dobíjecími stanicemi. Není dokončena ani nová legislativa pro bezpečné dobíjení a parkování vozidel na alternativní paliva v hromadných garážích.
9: Šance splnit cíle do roku 2029 je ale vysoká, protože většina plánovaných projektů už je připravená. No a po úvodním dnu volna pokračuje cyklistická Tour de France 10. etapou. Na trase dlouhé přes 166 km ve francouzském středohoří čeká na účastníky nejslavnější závodu světa celkem 7 horských prémií první až třetí kategorie.
11: Jú, Oskarshausen je boží! Mají tu padací věž, obří skluzavky, trampolíny a další atrakce venku i uvnitř. A vstup je zdarma. Oskarův svět CZ.
0: Dneska je možné, že chvilku na severu Čech uvidíme slunce, ale ne moc, protože na většině území očekáváme zataženo, oblačno, včetně přehánky nebo bouřky, místy je velmi silné a teploty 26 až 29 stupňů Celsia.
7: Hit Radio Nord Music.
0: Adam Ďurica, Olympic a nebo Čechomor úplně zadarmo, i to umíme zařídit, tak si počkejte, poradím a Dan přeje všem krásný úterý.

výborný hlas. To je Josh Ezra. S vámi Hitrádio Nord Music, dám se krásný úterý, 10.13. A teď jenom taková představa, protože máme léto, čas festiáků, venkovních koncertů, tak si jenom představte, že někam vyrazíte a naživo zažijete toto. Adam Ďurica nebo Čechomor.

0: samozřejmě legendární Olympic. Tak se si o tom všem je skvělý festival, hudební festival spojení hudby a vína, hudba na Vinicích s Rajvkou. U nás na severu Čech se tento festival odehrává ve vinařství Johan V. v Třebíčích, anebo taky na zámku v Mělníku. A kromě těch, co jsem pouštěl, tak tam ještě můžete za celé léto zažít třeba Tata Boys, nebo Davida Kolera, Čtyři tenory, Štěpána Kozuba a další a další a další i Queenie. A jak už jsem říkal, vy se tam můžete dostat úplně zadarmo a stačí vám k tomu jenom málo. Vlastně skoro nic, žádná snaha, jenom napíšete jednu jedinou zprávu a tím nám dáte najevo a vědět, že tam chcete. To znamená, pokud byste chtěli zažít hudbu na Vinicích s Rajvkou a některý z těchto koncertů bude na vás, který si vyberete, je to úplně jedno, je to fakt jenom podle vás, co se vám líbí, na co máte chuť, tak hned teď napište SMSku nebo zprávu na WhatsApp s číslem 37 39 958, to je číslo našeho WhatsAppu, a tam napíšete jednoduše chci soutěžit. To je všechno. To je vše, co pro to musíte udělat. Pak už jenom trošku štěstíčka, protože odpoledne po 15. hodině naše odpolední show Padla, Káťa a Kamil jednomu z vás zavolají a pokud nám to zvednete, tak získáváte vstup na hudbu na Vinicích dle vlastního výběru pro dva. Jo? Takže jak jsem říkal, je to lehký jako facka, stačí jenom teď hned vzít do ruky telefon, otevřít WhatsApp a napsat chci soutěžit. Pokud náš WhatsApp nemáte, ještě připomínám jeho číslo 37 39 958, a hlavně mějte telefon pak pořád u sebe, protože po třetí hodině, to je ten základní okamžik, po třetí hodině startuje naše odpolední show Padla, Káťa Kamil, a tam někomu z vás nadělíme dva vstupy právě na hudbu na Vinicích s Rajvkou. Takže ještě naposledy, chcete-li to zažít, to krásné spojení hudby a vína, úplně gratis, teď hned pište na náš WhatsApp 37 39 958, chci soutěžit. To je všechno. Držím palce, ať to vyjde. A když ne, hrajeme celý týden, tak třeba zítra.
1: Hudba na Vinicích s Rajvkou.
2: Nejkrásnější české a moravské vinice.
1: Nejlepší čeští a slovenští interpreti.
2: Špičková vína.
1: To je hudba na Vinicích s Rajvkou. Hudba na Vinicích.

0: Za 5 minut bude 10:30. S vámi Hit Radio Nord Music. Krásný dopoledne všem předan. A pojďme si říct upřímně, že když jsme dospělí, třeba někdy z nás, někteří z nás máme rádi pohádky, hlavně ty animáky, protože upřímně, kolikrát ty animáky nejsou dělaný pro děti, alespoň těma řečma, jenom tím, že jsou nakreslený, ale tím, co se tam odehrává, tak je to typický dospělácký film. A my právě na našem Instagramu, který najdete jako Hit Radio podtržítko Nord Music, vedeme velkou bitvu. Takhle, vedete ji vy, protože vy rozhodnete o tom, jaký je podle vás nejlepší animovaný film ever. Je tam prostě souboj animáků. A bude to Shrek, nebo Hledá se Nebo, nebo Doba ledová, či Příšerky SRO, a nebo Madagaskar. Hele, všechny jsou perfektní, parádní, všechny se mi líbí a věřím, že v tom nejsem sám, že i vy se tam najdete, protože ač je to třeba kolikrát animák ze světa zvířátek, tak ty zvířata se chovají jako my lidi a hlavně jsou tam strašně výborné hlášky. Tak je to teďko na vás. Rozhodno do pátku, který animák je podle vás ten nejlepší. Jakmile budete mít chvilku času, nebo klidně hned teď, skočte na náš Instagram hitradio_nordmusic a tam určete, který animák je podle vás ten nej. Díky.
1: Plánujete večírek, školení nebo oslavu? Nechte starosti s přípravou jídla na nás. Ať už potřebujete raut pro firmu, nebo občerstvení na svatbu nebo rodinnou oslavu, přivezeme vám čerstvou kvalitu. Připravíme pro vás raut na míru. Od tradiční české kuchyně přes exotické asijské chutě až po vegetariánské, veganské i bezlepkové varianty, domácí dorty a zákusky. Zjistěte víc a poptejte termíny na www.bistroustí.cz.
2: Sapril. Přední český výrobce obalů nabízí pracovní příležitosti ve svých závodech v Mostě a Litvínově. Staňte se součástí stabilní firmy, která se stará o své zaměstnance. Neváhejte a přidejte se k nám ještě dnes. Více informací najdete na www.sapril.cz.
3: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
4: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
5: Ekokom.
6: Nákupy v online shop.cz.
7: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
6: www.onlineshop.cz.
8: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
9: Vinetu!
8: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
10: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
11: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
10: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
12: Chceš jít se stádem nebo vlastní cestou? Já půjdu po svých. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
13: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
14: Hit Radio.
15: Zlepši si náladu.
14: Zlepši si náladu.

Tohle byly Linkin Park ještě ve starý sestavě. Kompletu takzvaně. S vámi Hit Radio Nord Music. Krásný úterý všem, přeje Dan. A každý den vám nabízíme v našem vysílání cestovat v čase, a to zpátky do minulosti. Času se říká, tenkrát byl líp. A je to možná i pravda. A vy máte možnost denně od 18 hodin v tom čase cestovat díky naší muzice, protože od 18 hodin tady na Hit Radio Nord Music startuje Hit Radio Classic, kde vám hrajeme ty největší, ale fakt největší pecky let 80., 90. a milénia. A do tohoto ranku spadá i zpěvák, který byl typický tím, že měl dready. Jako, když řeknu dready, napadne vás asi jako první Bob Marley, ano, jamajský rodák, a ten v roce 1971 napsal písničku, která se stala takřka hymnou letní, jmenuje se Sun is Shining. A sami slyšíte tu pohodu, ne? Nikam se nespěchá, hele. Tak víme proč. Tenhle song vznikl v roce 1971, ale oficiálně vyšel na singlu až v roce 1978, což je hodně dlouho už. A jelikož to bylo takový unavený hodně, když jako na pohodu, tak v roce 1999 se Funkstar Deluxe rozhodl udělat remix, který je svižnější, rychlejší a který vám právě teď dělá pozvánku na dnešní Hit Radio Classic od 18 hodin. Bob Marley, Sun is Shining.

0: nás. Už je to taky nějaký pátek, co Kazma dal dohromady tenhle ten projekt a vznikla písnička Cizí zeď, která opravdu vypovídá o tom, jak to vypadá na tom Facebooku a na té cizí zdi. No, sem tam to nebývá hezký. S vámi Hit Radio North Music, taky Dan, hezký dopoledne, 10.45, a aby se to trošku zase jako vrátili do pozitivna a těch věcí hezkých, které máme rádi, tak už za chvíli pošlu velký polibek. Dermot Kennedy, Kiss Me. So kiss me the way that you would if we died tonight. Hold me the way. Dermot tady bude už za chvilku. Jsme Hit Radio North Music.
1: Hit Radio. Hit Radio. Denatura slaví páté narozeniny a dárek dostáváte vy. Využijte slevu 25% na veškerou přírodní kosmetiku nebo si vyhrajte jeden z pěti balíčků v hodnotě 5000 korun v soutěži Rychlá pětka na Hit Rádiu. Poslouchejte Snídaně šampionů a přidejte se k více než 100 tisícům spokojených zákaznic Denatura.
2: Klášterecký letňák opět jede naplno. Country večery, akce pro děti, rocková muzika, summer party, něco pro seniory. Všechno najdete na kultura.klášterec.cz.
3: Letní kino Klášterec nad Ohří.
4: Naši mazlíčci nám dávají každý den tolik lásky a my jim to můžeme vrátit kvalitní výživou. Krmivo Platinum, plné poctivých surovin, podporuje zdravý i dlouhý spokojený život. Vyberte to nejlepší pro své čtyřnohé přátele. Platinum Natural. Pro ně jste celý svět. www.krmivo-platinum.cz.
5: Čau, já jsem Honza. Už 12 let jezdím u Sambuláru a jsem tu fakt rád. Mám vlastní auto, vejplatu vždy včas. Jo, a taky každý rok zvedají plat. Takže jestli máš CE, neváhej a přidej se k nám. Mrkni na sambular.cz. Tak čau.
6: Hledáte zábavu po celý rok? Kulturní centrum Bílina je místo, kde to žije. Koncerty, divadla, výstavy, plesy i akce pro celou rodinu. Sledujte program a bavte se s námi. Kulturní centrum Bílina.
7: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
8: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
9: To není možný, že to ještě nemáte.
10: Tak my taky čekáme, že jo?
11: Já jsem teď v zahraničí a hned nějak se vrátím.
12: Tak to musí stát na účtárně.
9: To už je po splatnosti.
12: Už vás nebaví pořád dokola poslouchat to samé? Čekáte marně na peníze za neproplacenou fakturu? Jděte na e-pohledávky.cz. Vložte svůj případ, naši právníci jej zdarma posoudí a nabídnou řešení do 24 hodin.
13: e-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
14: Hit Radio, když vás slunce zalije odpolední leností a svět se zpomalí. Hit Radio, tady bude jen pro vás.

0: Rádio. Hit Rádio Nord Music.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: znám melodie z Faithless v novém kabátě Beberexa Faithless, New Religion. Bude tady 11. hodina, s vámi Hitrádio do North Music, jdeme na silnice. Je tady nejlepší dopravní servis ze severu Čech, pozor mezi Boleticemi a Velkým Řeznem. Máme nehodu dvou osobních aut, jezdí se Kyvadlově a vytvořila se kratší kolona, taky bacha na Teplicku, v Krupce. V ulici 1. Maje došlo ke strážce osobního auta s autobusem, tady je policie a počítejte s omezením provozu. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Bobová dráha, jezerní vesnička, kuličkový les, léto plné dobrodružství v rodinném zábavním parku v Eibenstocku. Hurá za skřítkem Wurzelrudym!
2: Novoveská CZ. Chcete klidné bydlení v Teplicích s překrásným výhledem na Krušné hory? Bydlete na Novoveská CZ. Novoveská CZ.
3: Barokní zámek Poláky u Nechranické přehrady byl ještě nedávno téměř odsouzen k zániku. A dnes znovu otevírá své brány. Navštivte historické interiéry, výstavy i kulturní akce a zažijte místo, kde historie znovu ožívá. Více na zámek-poláky.cz. Kulturní činnost na zámku Poláky podporuje Ústecký kraj.
4: Milovníci hudby na Vinicích s Rajvkou zbystřete.
3: I letos vám přivážíme ty největší hudební špičky přímo do Vinic a nádherných vinohradů. 18 kapel a více než 60 koncertů po celé léto.
4: Jedinečné spojení vína a hudby. To je hudba na Vinicích s Rajvkou.
3: Olympic, MIG 21, Kolárovci, David Koller, Čtyři tenoři, Queenie, Adam Ďurica, Krhut a Kozub, Tros Diskotékos, Vohnout, Čechomor, No Name, Anna K, Tata Boys, Horký žeslíže, Kateřina Marie Tichá, Monkey Business a Aneta Langerová. A k tomu spousta výběrového vína.
4: Vstupenky na www.hudbanavinicich.cz.
5: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio North Music.
6: Je 11 hodin, krátké zprávy a David Račák. V Česku roste počet uživatelů elektrokoloběžek. Spolu s tím ale i počet dopravních nehod, více říká ředitelka organizace prevencí pro život Radka Bináková.
7: Bohužel nehodovost nám ukazuje z minulého roku, že většina těch cyklistů, kteří měli nějaká těžká zranění nebo usmrcení dokonce, tak tu bezpečnostní přilbu neměli. Bohužel se nám ukazuje i to, že řidiči těchto elektromotorových vozidel, kteří se nám na těch elektrokoloběžkách stanou účastníky dopravní nehody, jsou to věkový průměr kolem 50 let.
6: Proto musí nosit nejen děti, ale i dospělí, kteří si elektrokoloběžky pořizují. V rakouském horském areálu Postalm u Salzburku zahynul při pondělní turistické výpravě 23-letý Čech. Horolezec se na začátku trasy prolezení zřítil do rokle. Uvedla to místní horská služba. Incident prověřuje policie. Íránské střely s plochou dráhou letu zasáhly dva tankery Spojených arabských emirátů v ománských teritoriálních vodách v Hormuzském průlivu. Při útoku zahynul indický člen posádky a 8 dalších lidí utrpělo zranění. Emiráty uvedly, že si vyhrazují právo na odpověď. No a česká tenistka Sára Bejlek potvrdila na úvod turnaje v Aténách roli favoritky a po výhře 6-0-7-5 nad Slovenkou Viktorií Morvajovou postoupila do druhého kola. Pátá nasazená hráčka se v něm na tamním tvrdém povrchu utká s Rakušankou Lili Tagerovou.
8: Oskar Zhausen je boží! Mají tu padací věž, obří skluzavky, trampolíny a další atrakce venku i uvnitř. A vstup je zdarma. Oskarův svět CZ.
0: Na nebi dneska na severu Čech mraky, to znamená, že na většině území četné přehánky nebo bouřky, místy i silné a teploty 26 až 29 stupňů Celsia.
5: Hit Radio North Music.
0: Krásný dopoledne přeje Dan a na severu Čech se chystá další nepříjemné dopravní omezení. O co se jedná, prozradím mu za chvilku.

Tohle jsme zažili snad úplně všichni. Motýli v břiše. A právě o tom zpívali teď Mandraže na Hit Radio Nord Music. A motýli v břiše možná někdy máte i z dopravy. A mám tady věc, která si mi říká lehce. Tohle snad nikdy neskončí. Je to prostě nekonečný příběh. Čeká nás na severu Čech další dopravní omezení, a to dopravní komplikace na tahu Most Chomutov, což je koridor silnice 1/13. A já to popíšu, pokud pojedete po silnici 1/13 na koridoru směrem z Mostu na Chomutov, tak se musíte připravit na další dopravní omezení. Totiž na rozhraní okresu startují práce na vytrubnění řeky Bíliny zpátky do krajiny a taky stavbě jejího nového přírodního koryta. V úseku před sjezdem na Jirkov Vysoká Pec bude kvůli výjezdu těžké techniky omezena doprava, rychlost a taky dojde k zúžení pruhů. A tohleto omezení sice propukne až na konci léta, ale ta technika se na místě začíná pohybovat už teď. Tak aby vás to nepřekvapilo, až pojedete z Mostu, z Teplic, z Ústí směr Chomutov, že už tam budou trošku problémy. Tak abych nebyl takhle úplně negativní, tak to zakončím dobrou zprávou. Ta se týká průjezdu Bílinou, protože podle informací dosavadních by toto omezení mělo skončit tento pátek, což je dobrá zpráva. A ještě jedna dobrá zpráva, už jenom 14 dní, tedy do konce července, by měla trvat uzavírka na Litvínov. Pokud teda jedete z Chomutova do Litvínova, musíte teď přes most, ale most, který se opravuje, by měl být už hotov. Já jsem se tam byl podívat asi před 14 dny a vypadá to, že se to asi stihne. Tak to je taky dobrá zpráva, že by se konečně z Chomutova do Litvínova mohli jet přes Komořany. Už aby to bylo.

0: Tohle byl JC Stewart, jeho Scar, s vámi Hit Radio Nord Music. Dan vám přeje krásné úterý, už za malou chvíli Taylor Swift anebo Mika. A teď něco pro ty, co plánují dovolenou nebo výlety, tak alfa omega toho všeho je samozřejmě počasí. A podle toho, co se teď děje venku, asi máte obavy, jak to s tím počasím bude. Tak abyste ty obavy neměli a abyste věděli, co vás čeká a nemine, tak za chvilku se na to podíváme. Vydržte, jsme Hit Radio Nord Music.
1: Kámo, včera jsem byl venčit našeho Rexe a nestačil jsem se divit. Ale fakt hrůza. Cestou na zemi poházený plechovky, cíga, pytlík od pečiva, humáč.
2: Tak to je fakt bída. Vždyť koše jsou všude. A barevný kontejnery na třídění taky. Každej snad ví, že bordel se nehází na zem.
1: No, evidentně každej ne. Ale viděl jsem videjko, kde bylo, že těch barevných konťáků je u nás po republice přes milion, kámo. Milion! A k nejbližšímu to máš prej kolem 90 metrů. To je mega blíž, než to máš do školy.
2: To asi jo, no.
1: Hele, to video bylo super. V tom třídění jsme prej fakt dobrý.
2: Taky na tom makáme, ne? Papír modrá, plasty žlutá, sklo zelená, plechovky šedá, krabice od džusu oranžová, easy. Se vyznáme, ne?
1: Já si piš, v Česku nás třídí už 3/4.
2: Tak to je slušný.
1: Jo, jo. A díky třídění a recyklaci obalů se ročně ušetří přes 400 milionů kubíků vody.
2: A to je jako kolik?
1: Vím já, třeba jako kdyby se sprchoval každý den, dvakrát a až do důchodu.
2: Tak ty máš počty jako můj matikář. Takže každá vytříděná plechovka nebo pytlík fakt něco znamená.
1: Přesně, tak až dopiješ, tak tu plechovku pošli do šedýho na kovy a já pytlík od čipsu do žlutýho.
2: OK, nejsme přece prasata. Třídění zdar!
3: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
4: Já z tebe snad vykvetu.
5: Tu je nejvyšší čas tě poslat do botanické zahrady v Teplicích, kam určitě zapadneš. Ty můžeš obdivovat kytičky, děti, rybičky a já si odpočinu ve valdiviánském lese.
4: Botanická zahrada Teplice. Tam rozkvete opravdu každý. www.botanickateplice.cz.
6: Nejlepší a největší výběr sedacích souprav je u nás. V nejlepším nábytku na severu Čech. Přes 100 modelů na prodejně v Lounech. A s dopravou zdarma. Když sedací soupravu, tak tu nejlepší. nejlepší.nabytek.cz
7: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
8: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
9: Slyším Tatart nákupy?
8: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Více pohody z léta vám dopřejí malé domácí spotřebiče, které teď u nás pořídíte s až 30% slevou.
9: To je mazec.
8: Tatart, opravdový elektrospecialista.
10: Klikni! Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší...
11: Letní slevy právě odstartovaly!
10: Zažij léto naplno!
11: Když zábava,
10: tak Mironet.
11: Klikni dvakrát.
12: Hit Radio. Fotbalová bitva o světový trůn je v plném proudu. Kdo ovládne mistrovství světa v Mexiku a Spojených státech a získá na 4 roky fotbalový trůn? Bavte se, fanděte a držte palce těm nejlepším hráčům Evropy s fotbalovým servisem Hit Radia. Fotbal na Hit Radio Nord Music.
13: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před zdražením a dopravu zdarma.
14: Matracezahubičku.cz.
12: Hit Radio.
15: Zlepši si náladu.
12: Zlepši si náladu.

Výborná Taylor Swift na hitrádu Nord Music a teď pojďme na to počasí, který jsem zmiňoval před chvílí, protože je to tak, je to prostě alfa omega všeho. Teď v létě konkrétně, když máte být někde venku nebo někam se chystáte na dovolenou, na výlet, tak vás zajímá, jak bude. No a dneska v noci přišly bouřky a déšť a takhle to vydrží ještě do zítra. Teď vám dám tu predikci, jak to bude vypadat. Dobrá zpráva je, že ke konci pracovního týdne tohoto se opět ukáže slunce a budou teploty kolem 25 stupňů Celsia. Bohužel ale v sobotu a v neděli si sluníčka moc neužijeme a déšť bude opět na denním pořádku, ale mám pro vás světlo na konci tunelu. Slunce to rozjede během příštího týdne a teploty půjdou opět nahoru. Takže, jak se říká, kdo si počká, ten se dočká a nebojte se, léto ještě zdaleka neskončilo a ještě se užijete naplno. Zítra jdem Nord Music.

0: i v úterý je s vámi Hitrádio Nord Music, díky za to, že posloucháte. No a protože tady bude co nevidět 12. hodina, znamená to, že na programu jsou opět srdcovky, to znamená pecky, který máte ve svém srdci, anebo pecky, který se dlouho neslyšeli a vrátí vás zpátky do minulosti, tak si je užijte a od 15. nezapomeňte na naší odpolední show Padla s Káťou a Kamelem, kde můžete vyhrávat vstupy, kam budete chtít, na hudební festiáček Hudba na Vinicích s Rajivkou. To všechno od 15 hodin. Dan se loučí a já se na vás opět těším zítra od 9. Tak užívejte úterý a ahoj.
1: Kvalitní krmivo pro psy a kočky. V naší prodejně v Lomu u mostu najdete kompletní nabídku krmiv a pamlsků Platinum. Poradíme vám s výběrem toho nejlepšího pro vašeho mazlíčka. Otevřeno máme každý všední den od 7 do 15:30. Těšíme se na vás v Platinum prodejně v Lomu u mostu.
2: For camping. Venku je nám krásně.
3: Tady chci bydlet.
2: Venku?
3: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
2: A kde bude ložnice?
3: Na louce pod hvězdami.
2: To je ale velká ložnice.
3: Největší na světě.
2: No jo. A co koupelna?
3: No, v potoce.
2: A sousedi?
3: Už se hlásí.
2: To zní hezky. Asi tu budu bydlet s tebou.
3: Jo, tady nám je krásně.
2: For camping. Venku je nám krásně.
4: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
5: Léto je tady, vyrazte za zážitky do Ústeckého kraje. Čekají na vás dechberoucí výhledy v Krušných horách, kilometry cyklostezek Českým středohořím, krásné památky i pohodové chvíle v přírodě v Českém Švýcarsku. Stačí si jen vybrat směr, třeba s turistickými linkami Duk, které vás svezou za dalším letním dobrodružstvím. Ať už cestujete s rodinou, přáteli nebo sami, inspiraci na výlety najdete na Brána do Čech. Ústecký kraj, překvapivě blízko a nezapomenutelně krásný.
6: Nákupy v online shop.cz.
7: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
6: www.onlineshop.cz.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák 1 kus za 24,90. A Excellent 11,5 litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
10: Až to budu mít, tak ti to dám. A už mi nevolej.
11: A to už je jako 10. No tak mi počkej, kámo, ne?
12: Já to poslal, tak si snad věříme, ne?
13: A já vám jako dlužím?
14: Hele, zejtra ti to tam pošlu.
15: Už vás nebaví pořád dokola poslouchat to samé? Čekáte marně na svoje peníze? Jděte na e-pohledávky.cz. Vložte svůj případ, naši právníci jej zdarma posoudí a nabídnou řešení do 24 hodin.
16: e-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
17: Hit Radio Nord Music.
18: Zlepši si náladu.
17: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Nejlepší dopravní servis na severu Čech. Mezi Boleticemi a Ústím nad Labem před Velkým Březnem zasahují záchranáři u nehody dvou osobáků. Projíždí se kyvadlově a vytvořila se tady kratší kolona. A v Krupce v ulici 1. máje se srazil osobák s autobusem, i tady počítejte s omezením provozu. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
3: Babi, dědo, jedeme! Letní dobrodružství pro celou rodinu v rodinném zábavním parku v Eibenstocku. Hurá za skřítkem Wurzelrudym!
4: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
5: Klikni!
6: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
5: JBL Charge 6, výkonný reprák a powerbanka pro tvůj telefon.
6: V Mironetu nyní za super cenu 3699.
5: Tak přidej volume a rozjeď léto na plné pecky.
6: Když repráky, tak Mironet.
5: Klikni dvakrát.
7: Franto, co's to zaskoupil?
8: Zavařovací hrnec.
7: A co budeš dělat?
8: V létě okurky, v zimě svařák.
9: Zavařovací hrnec, chytrý pomocník do každé domácnosti. domu@elektro.cz
10: Novoveská.cz. Chcete klidné bydlení v Teplicích s překrásným výhledem na Krušné hory? Bydlete na Novoveská.cz. Novoveská.cz.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. On air.
0: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
11: Je 12 hodin, dobré poledne u zpráv přeje Lucie Daňková. Výstraha před silnými bouřkami hrozí až do půlnoci na celém území Česka. Silné bouřky budou doprovázeny přívalovým deštěm, kroupami i nárazy větru o rychlosti kolem 90 km v hodině. Ve východní polovině Česka se mohou bouřky objevit i zítra. Na českých řekách a přehradách přibývá rekreačních lodí a paddleboardů. Počet nehod zatím ale zůstává nízký. Státní plavební správa, zejména teď v létě, připomíná základní pravidla bezpečnosti. Mluvčí ministerstva dopravy Alena Míhl.
12: Pro bezpečný pohyb na vodě je nezbytné především sledovat okolí, přizpůsobit rychlost podmínkám, respektovat ostatní a před vyplutím si ověřit aktuální informace o provozu a případných omezeních. Samozřejmostí je také kontrola technického stavu plavidla, sledování předpovědi počasí a vodních stavů.
11: Vůdce plavidla zároveň nesmí být pod vlivem žádných návykových látek. Čerstvý baby špenát z Kauflandu dosahoval 50x více pesticidů, než je stanovený limit. Zjistila to státní zemědělská potravinářská inspekce. Šlo o potravinu v plastovém obalu o hmotnosti 125 gramů, která pocházela od producenta v Itálii. Vzorek odebrali v prodejně ve Vyškově. Teď ještě pohled k nám.
2: Letošní zbraňová amnestie v Ústeckém kraji byla rekordní. Lidé odevzdali policistům 408 zbraní, více než 12 000 kusů střeliva a 87 kusů munice. Počet odevzdaných zbraní ve srovnání s poslední zbraňovou amnestií vzrostl přibližně o 60%. Množství střeliva bylo více než trojnásobné.
13: Jú, Oskar z Hausen je boží! Mají tu padací věž, obří skluzavky, trampolíny a další atrakce venku i uvnitř. A vstup je zdarma. Oskarův svět CZ.
2: Na severu Čech měříme aktuálně 18 až 23 stupňů. Odpoledne nás čeká zataženo až oblačno, místy i polojasno, počítat ale musíme taky s přeháňkama nebo bouř.

0: Začínají srdcovky Hit Rádia.
1: Krásné úterní poledne s vámi Kateřina Pechová. Doufám, že máte úsměv na rtech, je tu čas oběda a hlavně čas srdcovek. I dnes to máme nabité. Dámy a pánové, Karel Gott, Culture Beat, Alanis Morissette nebo Milo. Prostě velká, velká polední party a startujeme spolu v roce 99.
0: Hit Radio North Music.
1: Jeho Mambo number 5 známe všichni. A tenhle song, kde mluví o tom, že má přítelkyně po celém světě, doufám taky I Got a Girl, první dnešní srdcovka.

0: Girlfriend everywhere.
1: Lou Bega právě teď v éteru Hitradia.
2: Největší hity, největší srdcovky.
1: Takhle k obědu, dobrý rytmus. Co? Malinko, ale jenom malinko zvolníme. Nebojte, a taky se posuneme blíž do současnosti. Konkrétně 10 let zpátky. A ano, až to uslyšíte, řeknete si, to není možné, že už je mu 10 let. Je. Dámy a pánové, další dnešní srdcovka nás přesouvá do roku 2016. Milo a taky Howlin' at the Moon. Tak si to užijte.

0: ale Kanaďanka prostě neumí udělat špatný song. Alanis Morissette a song z roku 1995, Hand in my pocket.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Ano, dámy a pánové, prostě některý lidi jsou talentovaní a neupřete jim to, jo. Mimochodem, tenhle song měl být použit třeba jako ústřední znělka v seriálu Dosnu v svět. Možná jste kdysi taky sledovali, ale nakonec to neklaplo a rozhodla to tak právě sama Alanis Morissette. A to je to kouzlo, že samozřejmě máte na výběr. My se teď přesouváme dál. Culture Beat, německá záležitost, to asi všichni znáte. A konkrétně rok 93. Myslím, že tenhle song, no asi jste na něj párkrát tancovali. A je dost možný, že se to stane i teď. Tenhle song vás totiž nenechá úplně v klidu. Mr. Rain, Culture Beat, další dnešní srdcovka, tak jdem na to.

your hand.

take it from yourself.

0: Co? Karel Gott jako James Bond. Song z roku 2002. Mimochodem není náhoda, že byl dneska v srdcovkách, protože Karel Gott by dneska oslavil 87. narozeniny. Takže mu tam nahoru přejeme všechno nejlepší. No a tady na zem budeme taky přát. Ale ještě předtím důležitá věc. To jsou skoro všechny srdcovky. A vy víte, co to znamená. Ještě je čas na tu vaší. Takže pište teď na 777-937-777. Jaká je ta vaše srdcovka? A hlavně proč? Jestli je to song, který vás prostě jenom vždycky někam přenese, na chvilku vám pomůže utéct od té kruté reality, nebo vám jenom tak zvedne náladu. Schválně. Napište 777-937-777. Jednu z vašich srdcovek si dáme za chvilku. No a do té doby třeba Imagine Dragons. A mimochodem, Dan Reynolds, frontman Imagine Dragons, ten strašně sexy pánek si vždycky slíká na koncertech, tak ten dneska slaví 39, takže Danovi taky všechno nejlepší a Imagine Dragons už za chvíli.
1: Šediny? Zapomeňte. GR7 umí vrátit vašim vlasům původní odstín za pouhých 27 dní. Žádné nůžky, žádné chemické barvy, jen přirozená krása. Překvapte okolí novým, mladším vzhledem. Objednávejte na životpro.eu a buďte opět sami sebou. životpro.eu.
2: Vítejte v areálu Hippodrom Most, místo, kde se snoubí sport a zábava s rodinou pohodou. Hledáte top místo pro vaši svatbu, oslavu nebo firemní akci? Hippodrom Most nabízí nádherný prostor pro svatby, parkourové závody nebo fotbal golf. Děti si užijí na hřišti, zatímco vy můžete relaxovat na inline dráze.
3: Informace o plánovaných akcích v našem areálu najdete na webových stránkách www.hippodrom.cz či sociálních sítích.
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
6: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
7: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
6: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
8: Hledáte adrenalin, zábavu a skvělé jídlo na jednom místě? Pak poslouchejte dál. V areálu Plešivec si užije zábavu celá rodina. Zažijte vzrušení v našem trail parku s traily všech obtížností. Projeďte se na naší bobové dráze, která vám rozproudí krev v žilách. Udělejte si výlet po okolí a lanovkou vyražte až na vrchol a vyzkoušejte lanové centrum, kde otestujete svou odvahu. Po dní plném zážitku si pochutnejte v naší restauraci Plešivec nebo v Dosti baru ve Pstruží. Plešivec v Krušných horách. Ideální pro rodinu, ideální pro vás. Plešivec.cz.
9: Hit Radio. Ten nejlepší vývar z Ešusu. To nejlepší koření. Kous z ohně a smích kamarádů. Neseď doma a vyraz zase ochutnat přírodu. Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na náš web tvou vzpomínku na vaření venku a vyhraj luxusní výbavu od 4Camping na další dobrodružství. Terapie venkem na Hit Radio.
10: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejná.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Cyril a Stumblinin, posloucháte Hit Radio.
1: Srdcovky Hit Radio.
0: No, je čas na vaší srdcovku. Je vždycky hrozně těžký vybrat jenom jednu, jo? Ale budem spolu celý týden, nebojte, to zvládnem odbavit. Každopádně dnešní srdcovku jsem vybrala od Michala. Ten píše, moje srdcovka, Gala a Freed from Desire. Je to návrat do puberty a vzpomínka na pařby a první zlomená srdce. Na tuhle pecku jsem zbalil svoji první holku. Od té doby už má svoje místo jistý. Jo. Vzpomenete si na svoji úplně první? Nebo svýho úplně prvního? To je hezký. Tak jo, takže Michale. Doufám, že tohle nejen tebe vrátí zpátky do puberty a za některýma těma průšvihama Freed from Desire a Gala jako poslední dnešní srdcovka.

0: we can dance all night.
1: Miles Smith a Nice to meet you, posloucháte Hit Radio. A podle všeho nás čeká poměrně vtipný úterý, prosím vás, jo. Máme 3 stupňový strach, což nebývá úplně častý. Každopádně teploty kolem 35, dobrý, jo. K tomu vítr až 90 km v hodině, což už je foukání, a k tomu taky prudké bouře a krupobytí. Jo, takže v podstatě je to super v tom, že vy si můžete vybrat katastrofu, která je vám nejblíž, nebo která vám přijde nejzábavnější, jo. Tak hlavně se na to, prosím vás, vhodně oblečte, to znamená na hlavu ideálně kšiltovku proti sluníčku, jo, přes sebe nějakou pláštěnku proti dešti a do kabelky pár cihel, aby vás to neodfouklo. Soundtrack ten k tomu máme, za chvíli Kate a John, Eva Farná nebo Kelly Clarkson.
2: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
3: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. Milá, my máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Léto je tady. Vyrazte za zážitky do Ústeckého kraje. Čekají na vás dechberoucí výhledy v Krušných horách, kilometry cyklostezek Českým středohořím, krásné památky i pohodové chvíle v přírodě v Českém Švýcarsku. Stačí si jen vybrat směr. Třeba s turistickými linkami Duk, které vás svezou za dalším letním dobrodružstvím. Ať už cestujete s rodinou, přáteli nebo sami, inspiraci na výlety najdete na Brána do Čech. Ústecký kraj. Překvapivě blízko a nezapomenutelně krásný.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák 1 kus za 24,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Vítejte v zábavním parku Plon v Sasku, jen kousek od českých hranic. Už 30 let nabízíme pořádnou dávku adrenalinu a těšíme se stále větší oblibě u návštěvníků z Česka. Zažijte skvělou rodinnou zábavu s více než 80 atrakcemi. Úplná novinka, jedinečná XXL vodní horská dráha. Více informací na zábavní park@plohn.cz.
7: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
8: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letní soutěž.cinemacity.cz.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: No, to boj a Sam Smith s námi v éteru Hit Rádia těsně před 13. Za chvilku Axwell a Ingrosso nebo Ray, teď aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis na severu Čech. V Teplicích v ulici doktora Vrbenského došlo k nehodě dvou osobních aut. Nehodu vyšetřuje policie a projíždí se jedním pruhem, počítejte tam se zdržením. A s omezením kvůli pracím na silnici počítejte v Mostě ve Tvrzově ulici. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Rošťácké tříkolky, Lezecký hrad. Čas plný dobrodružství s vnoučaty a s celou rodinou v zábavním parku v Eibenstocku. Hurá za skřítkem Wurzelrudim!
3: Potřebujete novou matraci? Náš tajný tip jsou matrace Favorit. Matrace s nejvíce recenzemi na Heureka.cz. Nyní v akci s dopravou zdarma.
4: Matrace za hubičku CZ.
5: Příjemný den vám přeje Premium Klinik Teplice. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené pojišťovnou. www.premiumclinic.cz.
6: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
7: Pravá chuť Itálie přímo v centru Ústí. Bistro na Lidickém, nové prostory, skvělá atmosféra. Každý den výborné snídaně, pinca na míru, al dente těstoviny, šťavnatá porketa a domácí zákusky plus týdenní menu. K tomu prémiová italská káva Vergnano, velký výběr proseka, vína i osvěžujících drinků.
8: Využijte možnost rozvozu u našich smluvních partnerů.
7: Bistro na Lidickém, Itálie, kterou si zamilujete. www.bistroustí.cz.
9: Grande. It's Hozier.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ. On air.
10: Online.
2: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
11: Je 13 hodin, dobré odpoledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Česko v rozvoji elektromobility postupuje dopředu za evropským průměrem, ale stále zaostáváme. Zatím se nám nedaří plnit některé potřebné cíle pro hladký provoz. Doplní je mluvčí nejvyššího kontrolního úřadu Hana Kadečková.
12: Část dálniční sítě směrem na hranice s Německem a Polskem není dostatečně pokryta veřejnými dobíjecími stanicemi. Není dokončena ani nová legislativa pro bezpečné dobíjení a parkování vozidel na alternativní paliva v hromadných garážích.
11: Šance splnit cíle do roku 2029 je ale vysoká, protože většina plánovaných projektů je připravena. Padl trest za sražení matky s kočárkem na chodníku v metropoli. Odvolací soud potvrdil řidiči tříletou podmínku a pětiletý zákaz řízení. Verdikt je pravomocný. Podnikatel se v době nehody léčil se zdravotními komplikacemi po černém kašli a od lékaře měl zakázáno řídit. Vinu za nedbalostní usmrcení ženy odmítal. V Paříži začala tradiční vojenská přehlídka u příležitosti francouzského státního svátku Dne Bastily. Účastní se jí také premiér Andrej Babiš, ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský a desítky dalších zahraničních lídrů. Teď se ještě podíváme k nám.
1: Startuje proměna sídliště ve Šluknově. Ministerstvo životního prostředí vyčlenilo 200 milionů na výkup bytů. Výkup bytů je ale teprve začátek. Na něj systematicky naváže jejich celková renovace a současně také sociální programy v území. Cílem je, aby město získalo nad bydlením kontrolu a dokázalo zajistit jeho dlouhodobou stabilitu.
13: Jú, Oskarshausen je boží! Mají tu padací věž, obří skluzavky, trampolíny a další atrakce venku i uvnitř. A vstup je zdarma. Oskarův svět.cz.
1: V Teplicích je 20 stupňů, v Ústí 22 a v Děčíně 25. Odpoledne nás na severu Čech čeká většinou oblačno. Objevovat se budou taky přehánky nebo bouřky.
0: Krásné odpoledne, 13 hodin, 3 minuty k tomu. Doufám, že máte hezký úterý a já se ho pokusím ještě zlepšit. Na to tu mám fantastický songy. Za chvilku hraje Axwell Ingrosso a teď už Tones and I a Dance Monkey, tak jdem na to.

Reje a Where is my husband v éteru Hit Rádia. No a když už jsme u těch manželů, tak prosím vás, a to teda máváme, na Jižní Moravě se totiž loni vzalo 14 lidí starších 80 let. Jo, ukazuje to důležité, že láska kvete v každém věku, to je jasný.

No a hlavně, že na svatbu není nikdy pozdě. Jo, to znamená, dámy, ale i pánové, pokud stále ještě čekáte, tak za prvý nejste v tom sami, jo. A za druhý, třeba prostě ta svatba hold proběhne až za 30, 40, 50 let. Jo, jasně, člověk se s tím musí trošku smířit, ale většina lidí, co se dožívá nejvyššího věku, většinou jsou to teda ženy, tak říkají, že jim pomáhalo to, že se mužům vyhýbali. No tak počkáte do těch 80, že jo, budete úplně zdraví, fresh, bude vám skvěle, pak se oženíte, vdáte, pár let si to užijete a dobrý, ne? Možná je to taky tím vínem na Jižní Moravě, tak to taky možná vyzkoušet. Tohle jsou The Calling, hezké odpoledne.

0: Petr Bič Project, posloucháte Hit Radio, krásné odpoledne. Venku zatím stále hezky, takže ideální vařit venku. To je totiž téma tohoto týdne pro soutěž Sport Camping. Ano, vy můžete opět vyhrávat. V pátek jeden z vás vyhraje voucher v hodnotě 7000 korun. Nastačí nám na web hitradio.cz poslat svůj příběh z vaření venku. Třeba jako tenhle, který už nám přišel. Jitrnice, kterou svět neviděl, anebo večeře, kterou jsem uvařila, ale nesnědla. Ten pes se mi nezdál už při příjezdu do kempu. Nicméně pejsek nepejsek, hlce ozýval. Začala jsem si připravovat večeři v rendlíku na vařiči. Takové extra burstové lečo. Burst, kam se podíváš. Nakrájeno, ochuceno, mícháno, provařeno, ponecháno v rendlíku k vychladnutí. Co mi chybí? Slinice zbíhají. Jo, pečivo k tomu. Zalezu do stanu, hledám pečivo, vylezu ze stanu a co vidím? Ten pes za tu chvilku vyžral moje extra burstové lečo i bez chleba. Nezbyla ani kapka. Koukali jsme na sebe, on se olizoval a spokojeně odkráčel ke svým páníčkům. A já utřela slinu a dala si ten chleba. Takže nepoučitelná. Nikdy nenechávat jídlo bez dozoru. Ano, prosím vás, důležitá poučka pro vás všechny, když budete vařit venku. Bacha na psi a vaše příběhy pište na hitradio.cz. Jak tomu posílám další hity, za chvilku Nea nebo Linkin Park.
1: Hit Radio. Hit Radio.
2: Denatura slaví páté narozeniny a dárek dostáváte vy. Využijte slevu 25% na veškerou přírodní kosmetiku nebo si vyhrajte jeden z pěti balíčků v hodnotě 5000 korun v soutěži Rychlá pětka na Hit Radio. Poslouchejte Snídaně šampionů a přidejte se k více než 100 tisícům spokojených zákaznic Denatura.
3: Naši mazlíčci nám dávají každý den tolik lásky a my jim to můžeme vrátit kvalitní výživou. Krmivo Platinum, plné poctivých surovin, podporuje zdravý i dlouhý spokojený život. Vyberte to nejlepší pro své čtyřnohé přátele. Platinum Natural. Pro ně jste celý svět. www.krmivo-platinum.cz.
4: Sapril. Přední český výrobce obalů nabízí pracovní příležitosti ve svých závodech v Mostě a Litvínově. Staňte se součástí stabilní firmy, která se stará o své zaměstnance. Neváhejte a přidejte se k nám ještě dnes. Více informací najdete na www.sapril.cz.
5: Máme nový e-shop otevřený 365 dnů v roce. Napište www.bbik.cz a přesvědčte se sami. bbik.cz, specialista na kočárky a autosedačky.
6: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
7: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
8: Barokní zámek Poláky u Nechranické přehrady byl ještě nedávno téměř odsouzen k zániku. A dnes znovu otevírá své brány. Navštivte historické interiéry, výstavy i kulturní akce a zažijte místo, kde historie znovu ožívá. Více na zámek-poláky.cz. Kulturní činnost na zámku Poláky podporuje Ústecký kraj.
9: Na všechno existuje návod, až na muže po čtyřicítce. Tedy až doteď.
10: Kniha Jamesa Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
9: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
10: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
9: Maitreya. Inspirace srdcem.
11: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letní soutěž.cinemacity.cz.

největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio. Když se probudíte do slunečného rána. A cítíte, že tohle bude dobrý den. Takhle zní léto s Hit Rádiem. Hit Rádio.

0: Grande.
1: Krásné odpoledne z Hitrádia, za námi zpěvačka Nea. No pozor, pozor, protože i dneska večer úderem 18. nás čeká Hitrádio Classic. A to znamená, že si společně dáme to nejlepší z 80., 90. a taky milénia. A přísahám, že i dneska to bude naprosto fantastický. Jakože fakt, to, co pro vás mám nachystaný. Třeba Jana Gladecký, cože? Tahle legendární klasika od Journey. No, abyste se na to těšili dostatečně, tak teď, naprostej král. Tohle je Bon Jovi a Always. Tak jdeme na to a večer to nejlepší z 80., 90. a milénia. Is Romeo's bleed.

0: Lipa a její Houdini. Krásné úterý, posloucháte Hit Radio. Otázečka. Dámy a pánové, máte pocit, že se vám občas dějou bizarní situace? Že je to tak trochu komický? Tak věřte mi, že vždycky, ale vždycky, může být násobně hůř. Svý o tom ví jeden pán. Ten totiž si ulevoval do kanálu. A u toho mu tam spadly klíče, řidičák a občanka. Jak? Absolutně netuším. To podle mě neví ani on sám. A on prostě přece tam ty věci nenechá, že jo? Tak se rozhodl, že ty věci vyndá, akorát si do toho kanálu zaklínil hlavu a rameno. Jak? Netuším. Ne, jako fakt. Už takhle to vypadá na grotesku, kterou by nikdo nikdy nevymyslel. Takže musela přijet policejní hlídka. Jen si představte, že dojedete k takovýhle situaci a teď nevíte, jestli máte dřív volat sanitku nebo si to celý vyfotit, protože tohle budoucí generace rozhodně ocení. Ano, takže prosím vás, lidská důstojnost na jedné straně, vaše osobní doklady na té druhé. Já nevím, jako pokud máte rádi, když se lidi smějou a je vám jedno, že vám, tak na důstojnost klidně kašlete. Já vám ale rozhodně za chvíli dám další hity. Adele, Pokáč nebo Gail.
1: Hledáte místo, kde vám v parních dnech bude dobře? No přece v Oplatce. Klimatizace, obědy, řemeslná zmrzlina, káva Verňáno, no prostě pohodička. Stavte se u nás.
2: Kulturní centrum Klášterec nad Ohří. Dům plný pohody.
3: Já z tebe snad vykvetu.
4: Tu je nejvyšší čas tě poslat do botanické zahrady v Teplicích, kam určitě zapadneš. Ty můžeš obdivovat kytičky, děti rybičky a já si odpočinu ve valdiviánském lese.
5: Botanická zahrada Teplice. Tam rozkvete opravdu každý. www.botanickateplice.cz.
6: Plánujete večírek, školení nebo oslavu? Nechte starosti s přípravou jídla na nás. Ať už potřebujete raut pro firmu nebo občerstvení na svatbu nebo rodinnou oslavu, přivezeme vám čerstvou kvalitu. Připravíme pro vás raut na míru. Od tradiční české kuchyně přes exotické asijské chutě až po vegetariánské, veganské i bezlepkové varianty, domácí dorty a zákusky. Zjistěte víc a poptejte termíny na www.bistroustí.cz.
7: Prosecco přesně v italském stylu?
8: To je Mionetto.
7: Kvalitní prosecco s ležérním šarmem?
8: Mionetto.
7: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140-letou tradicí?
8: Mionetto.
7: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží?
8: Mionetto. Víc než jen prosecco.
9: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
10: AGC Automotive Czech v Chudeřicích u Bíliny hledá nové kolegy a kolegyně do výroby. Čeká vás stabilní zaměstnání u jednoho z nejatraktivnějších zaměstnavatelů Ústeckého kraje, 13. a 14. mzda, pestrý výběr dalších benefitů a u vybraných pozic zajímavý nástupní bonus. Napište na kariera.chuderice@agc.com nebo se za námi rovnou zastavte. AGC Automotive Czech. Vaše budoucnost, naše skla.
11: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
12: Chcete čekat na auto celý rok? Nečekejte a vyberte si v Ačkách. U nás ho máte hned.
13: Zde ve vašem regionu nabízíme více než 1000 vozů i hned k odběru a garantujeme vám férovou cenu. Stavte se na pobočkách v Chomutově, Ústí a Teplicích nebo volejte 800 110 800.
14: Tak Renku, ty neřádej, jde nádherný. Kolik ty tý firmě vlastně dluží?
15: Asi 100 000.
14: A ty s tím nic neděláš, jo?
15: No a co bych jako měl dělat? Já nemám na manikuru, no tož pak na právníka.
14: No prostě jdi na e-pohledávky.cz, prostě řešíš věci moderně a hlavně i hned. E-pohledávky nabízí online správu pohledávek, neplatíš žádné paušály ani zálohy a odměna pro ně je pouze v případě vyhrané pohledávky.
15: No to jsou nějaký šamani nebo co ne?
14: Ale sám jsi šaman, prosím tě. Navíc řeší i malé pohledávky. E-pohledávky.cz, nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
16: Rádio.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Lekce abecedy společně s Gail v éteru Hit Rádia těsně před 14. Za chvilku třeba David Guetta nebo Justin Timberlake, teď aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis na severu Čech. Opatrně na D8 mezi 47. a 45. kilometrem směrem z Drážďan na Prahu můžete potkat pomalu jedoucí vozidlo údržby, tak radši opatrně. A na výjezdu ze Žatce v ulici Osvoboditelů probíhají práce na silnici, počítejte s omezením. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Hausbrand. Prémiová italská káva, která si podmanila nejen všechny řidiče, ale i celý svět. www.housebrandkava.cz.
3: Franto, co jsi to zaskoupil?
4: Zavařovací hrnec!
3: A co budeš dělat?
4: V létě okurky, v zimě svařák!
5: Zavařovací hrnec, chytrý pomocník do každé domácnosti. domu.elektro.cz.
6: Nákupy v online shop CZ.
7: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
6: www.onlineshop.cz.
8: Chceš jít se stádem? Nebo vlastní cestou? Já půjdu po svých. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
9: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
10: Nejlepší a největší výběr sedacích souprav je u nás. V nejlepším nábytku na severu Čech. Přes 100 modelů na prodejně v Lounech. A s dopravou zdarma. Když sedací soupravu, tak tu nejlepší. nejlepší@nabitek.cz.
11: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ. On air.
12: Online.
11: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
13: Je 14 hodin, dobré odpoledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Oba temelínské bloky mohou vyrábět elektřinu až 80 let od spuštění. V provozu tak mohou být do let 2080 a 2082, tedy o 20 let déle, než se dosud uvádělo. Doplňuje ministr průmyslu Karel Havlíček.
14: Česká republika patří mezi jaderně orientované země a v současné době si troufám tvrdit, že patříme do špičky pelenu evropského i světového. Nejenom, že chystáme nové velké jaderné zdroje v Dukovanech a možná i v Temelíně. Nejenom, že prodlužujeme dukovanské a temelínské původní již odepsané roky, ale současně jsme v absolutní technologické špičce, protože připravujeme malé modulární reaktory.
13: Prodloužení provozní doby na 80 let už ministr oznámil v dubnu v Dukovanech. U obou elektráren si delší provoz vyžádá další vysoké investice do modernizace. Chorvatská policie zatkla dva Čechy za zpronevěru. Dvojce 27-letých českých občanů měla najít tašku Louis Vuitton na zemi, ve které bylo více než 45 tisíc eur, peněženka a další osobní věci majitele. Češi čelí obvinění, že si veškeré peníze nechali. Soud v Rijece rozhodl o jejich vzetí do vazby a stanovil kauci na 77 tisíc korun. Bývalý biatlonista Adam Václavík se po skončení závodní kariéry stal jedním z trenérů u akademického týmu. Doplnil v něm stávajícího kouče Zdeňka Vítka. Český biatlonový svaz o tom informuje na svém webu. Teď ještě pohled k nám.
1: Průměrný důchod v Ústeckém kraji je 21 tisíc korun. Proti předchozímu roku vzrostl o 426 korun a je třetí nejnižší ze všech krajů v republice. Ve všech krajích klesl počet lidí pobírajících některý z důchodů. Nejvyšší úbytek byl právě v Ústeckém kraji. Meziročně tady počet lidí pobírajících důchod klesl o procento.
15: Oskarshausen je boží! Mají tu padací věž, obří skluzavky, trampolíny a další atrakce venku i uvnitř. A vstup je zdarma. Oskarův svět CZ.
1: Odpoledne bude na severu Čech oblačno až zataženo, místy přehánky nebo bouřky, které mohou být i silné. Teploty do 27 stupňů a s deštěm musíme počítat i zítra.
0: Krásné odpoledne, 3 minuty po 14. S vámi stále Kateřina Pechová a samozřejmě to nejlepší pro vaše uši. Za chvilku už David Guetta, teď ale s Katy Perry zavzpomínáme na poslední páteční noc.

Justin Timberlake v éteru Hit Rádia. Jako děti jsme si mysleli, že ve 30 už budeme mít vlastní dům. Naši rodiče v té době přistavovali třetí patro a my máme uložené 3 inzeráty na dům, který si nemůžeme dovolit. Celý život posloucháme, že na vlastní bydlení stačí šetřit. Tak jsme přestali chodit na kafe. No a při cenách těch nemovitostí v současné době budeme mít na vlastní bydlení našetřen přibližně v roce 2486. Říká se, že platit nájem jsou vyhozené peníze. Nejsou. Náš pronajímatel si za ně

buduje finanční jistotu a my si budujeme odolnost a velmi osobní vztah k plísni v koupelně. Pořád někdo říká, že si máme vzít hypotéku. Výborný nápad. Banka nám totiž půjčí 8 milionů. Jakmile prokážeme, že těch 8 milionů vlastně vůbec nepotřebujeme. No a tak čekáme, jestli klesnou ceny nemovitostí, nebo vzrostou platy. Nebo nám někdo někde v rodině neumře, protože nějaká prateta přece prostě musí mít stavební parcelu. Nebo ne? Další hity právě teď Walk the Moon.

0: Gabry Ponte, posloucháte Hit Radio, krásné odpoledne. Krásné úterý, prosím vás, jenom fakt opatrně, zatím já nevím, jak je u vás? Už tam dorazily ty bouřky nebo ještě dobrý? Protože dneska má být horko, foukat a zároveň plískanice a další šílený věci. V Německu údajně padaly kroupy jak tenisáky. Tak to doufám, že nás mine, teda upřímně, že se to s námi nepotká. Hele, necháme se překvapit, jo? Uvidíme, třeba z toho vůbec nic nebude. Už nehledám to místo, kde všechno mám, dokud je si... Co ale rozhodně bude, to jsou další hity. Za chvíli Poetika nebo Agnes.
1: Potřebujete novou matraci? Náš tajný tip jsou matrace Favorit. Matrace s nejvíce recenzemi na heureka.cz. Nyní v akci s dopravou zdarma.
2: Matrace za hobičku. CZ.
3: Kvalitní krmivo pro psy a kočky. V naší prodejně v Lomu u mostu najdete kompletní nabídku krmiv a pamlsků Platinum. Poradíme vám s výběrem toho nejlepšího pro vašeho mazlíčka. Otevřeno máme každý všední den od 7 do 15:30. Těšíme se na vás v Platinum prodejně v Lomu u mostu. Nejkrásnější vinice, kouzelná vinařství, špičková vína, letní večery a nejlepší české i slovenské kapely.
4: Správně, je tu hudba na vinicích s Rajvkou.
3: Kouzelné prostředí vinařství Johan V. Třebíhlice. Tu atmosféru musíte zažít.
4: Vstupenky a hudební program hledejte na webu hudbanavinicích.cz.
3: Tak na viděnou na hudbě na vinicích.
5: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
6: Hledáte zábavu po celý rok? Kulturní centrum Bílina je místo, kde to žije. Koncerty, divadla, výstavy, plesy i akce pro celou rodinu. Sledujte program a bavte se s námi. Kulturní centrum Bílina.
7: Hit Radio. Fotbalová bitva o světový trůn je v plném proudu. Kdo ovládne mistrovství světa v Mexiku a Spojených státech a získá na 4 roky fotbalový trůn? Bavte se, fanděte a držte palce těm nejlepším hráčům Evropy s fotbalovým servisem Hit Radia. Fotbal na Hit Radiu Nord Music.
8: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před zdražením a dopravu zdarma.
2: Matracezahubičku.cz.
7: Hit Radio. Hit Radio.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: tak všechno mám.
1: Poetika a blízko v éteru Hit Rádia. Hezké odpoledne. Blízkost. Já chápu, že to někdy může být náročné, zvlášť pokud jste svoji třeba už nějaký ten pátek. Ale prosím vás, přestaňte ty svoje manželky zapomínat. Jako, už se to stalo zás. Jo, a není to poprvé. Prosím vás, jeden chlápek teď nechal manželku na benzínce. A všim si toho po 300 kilometrech. Tomu nebylo divný, že je v tom autě ticho. Jako, já teď jo, dámy, dobře, já nechci být na nás zlá, ale my jako občas povídáme, že jo, taky těm mužům velmi dobře radíme, co mají v tom, za tím volantem dělat, že jo. On prostě zaplatil za benzín a odjel, i s jejím mobilem. Ničeho si dokonce, prosím vás, nevšimla ani 22-letá dcera. Ta teda v autě spala, dobře, jo, ale oni si 4 hodiny užívali naprostýho klidu, než jim došlo, že něco chybí. No jenom, že samozřejmě v tu chvíli už nevíte, kde jste tu maminku nechali, že jo. Přemýšlím, jak vypadalo to dojemné setkání. Myslím si, že minimálně manžel dostal aspoň loket. Doufám, že paní si na benzínce dala aspoň něco dobrýho. Nenechávajte ty svý manželky takhle někde.

0: severu Čech.
1: Už jste někdy zažili léto v českém Švýcarsku? A zadarmo? Tak teď můžete. V odpolední show Padla soutěžíme totiž o parádní ubytování právě v českém Švýcarsku jenom pro vás a vašeho partnera. Tedy bez dětí.
2: Už toho máme dost.
3: My taky. Matýsek se posral.
0: Hit Radio North Music.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou plec v ceně 59,90 za 1 kg, květák 1 kus za 24,90 a Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Čau, já jsem Honza. Už 12 let jezdím u Sambuláru a jsem tu fakt rád. Mám vlastní auto, vejplatu vždy včas. Jo, a taky každý rok zvedají plat. Takže jestli máš CE, neváhej a přidej se k nám. Mrkni na sambular.cz. Tak čau.
6: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovů je opravdu moje, šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
7: Ekokom. Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
8: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
9: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
8: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
10: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
11: Slyším Tatart nákupy?
10: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes. Aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
11: To je mazec.
10: Tatart, opravdový elektrospecialista.
0: Hit Radio. Hit Radio.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu. Hit Radio.

0: Jennifer Lopez a Pitbull společně v éteru Hitrádia. Za chvíli 15 hodin, já se s vámi loučím, ale ne na dlouho, uslyšíme se opět večer v 6 u toho nejlepšího z 80., 90. a milénia.
1: Hitrádio North Music.
2: Zlepši si náladu.
0: No a loučím se stylově dalším songem, takže zatím se mějte hezky, tohle už jsou Clue a Island Sun. Tak ahoj.

Nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Řidiči pozor na dálnici D8. Na 45. kilometru směrem na Drážďany havarovala dodávka do Příkopu. Takže tady v tom místě teďka určitě počítejte se zdržením. A ještě jedna komplikace, tentokrát z Teplicka. V Krupce v Komenského ulici u křižovatky s Dlouhou se pro změnu srazily dvě osobní auta. I tady je teďka provoz částečně omezen. Přeju vám šťastnou cestu a připomínám, vaše dopravní info volejte na 800 900 952.

0: Bobová dráha, jezerní vesnička, kuličkový les, léto plné dobrodružství v rodinném zábavním parku v Eibenstocku. Hurá za skřítkem Wurzelrudym!
1: Příjemný den vám přeje Premium Klinik Teplice. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené pojišťovnou. www.premiumclinic.cz.
2: Nákupy v online shop.cz.
3: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kuponů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
2: www.onlineshop.cz.
4: Předprodej na koncerty spuštěn. Přijďte na Lenku Novou, Pacifik, Terezu Maškovou, Vzpomínku na Marcia s Anetu Langerovou nebo Kristiana Šepka. Mrkněte na stránky, máme toho daleko víc.
5: Kulturní centrum Klášterec nad Ohří, dům plný pohody.
6: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pusťte k vodě. Dr. Max.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Nord Music.
9: Máme 15 hodin krátké zprávy a Bára Purkartová. Hezké odpoledne. Meteorologové vydali výstrahu před bouřkami. Během dneška mají zasáhnout zejména severní polovinu našeho území. Doprovázet je může silný vítr, vydatnější deště a také krupobytí. Bouřky se podle všeho objeví také zítra, kdy hrozí hlavně na Moravě a ve Slezsku. Ministr zahraničí Petr Macinka dnes zakončí dvoudenní návštěvu Izraele. Doprovází ho početná podnikatelská delegace se silným zastoupením zbrojního průmyslu. Ten tvoří přibližně třetinu doprovázejících firem. Součástí delegace jsou také zástupci rezortů obrany a zdravotnictví. Češi si oblíbili hybridy. Prodej nových vozů s hybridním pohonem v prvním pololetí vzrostl téměř o pětinu. Prodalo se jich téměř 40 tisíc. Počet registrovaných elektromobilů pak narostl o 25% na 8600 vozidel.
7: Fotbalový servis.
9: Už dnes pozdě večer budeme znát letošního prvního finalistu fotbalového mistrovství světa. O postup si to rozdají Francie se Španělskem. Mírným favoritem je podle bookmakerů výběr země galského kohouta. Obhájci stříbra mohou postoupit do finále už po třetí za sebou. Úřadující evropští šampioni ze Španělska ale vyhráli poslední dvě vzájemná utkání. Zápas v Dallasu začne dnes přesně v 21 hodin našeho času.
10: Oskar z Hausen je boží! Mají tu padací věž, obří skluzavky, trampolíny a další atrakce venku i uvnitř. A vstup je zdarma. Oskarův svět CZ.
11: Počasí na severu Čech teď místy dělá jakoby nic, ale nenechte se zmást. Jak jsme vás varovali i ve zprávách, stále se i během odpoledne čekají přehánky nebo bouřky, tak s tím počítejte, ať vás to někde nechytne. Jinak dál teplo 24 až 29 stupňů Celsia. No a zítra to začne hodně podobně, nicméně během dne by se to počasí mohlo trošičku uklidnit a možná odpoledne někde vykoukne i sluníčko. Zítřejší maxima 22 až 26.
7: Hit Radio Nord Music.
11: A začíná padla na Hit Radio Nord Music, neboli v úterý 14. července, těsně po třetí hodině, vás zdraví Kamil Bílský. Co kdybychom si dneska hned na úvod splnili bobříka odvahy, co? Už za chvilku mám pro vás takový malý zvířátko, chlupatý, osm nohou a doběhne i člověka. Tak si na něj počkejte.

Replay na úvod úterního padla na Hit Radio Nord Music. A k tomu kontrolní otázka. Bojíte se pavouků? Tak teď si radši zacpěte uši, přátelé, protože já tady musím dát do placu novinku. Představte si, že nejrychlejší pavouk na světě prej předběhne i člověka. Wow. Teď věřím, že arachnofobikům naskočila minimálně husí kůže. Ale už je to černý na bílým, už je to potvrzený a už s tím nic neuděláme. Ten pavouk se jmenuje Heteropoda jugulans, což není vůbec důležitý. Každopádně je jedovatý, to už je horší zjištění. A ta třetí nejdůležitější informace na závěr, umí běhat rychlostí až 13 km za hodinu. Takže i když jste zvyklí si dávat takovej ten ranní běh, takovej ten ranní jogging, zkrátka dobře, i když jste, jak se říká, trénovaný, tak tenhle ten pavouk vás nejenom doběhne, ale on vás klidně i předběhne. No, tak tu nejlepší informaci jsem si nechal samozřejmě nakonec. Žije v Austrálii. Uf. To znamená, nás se tenhle strach úplně netýká. Jestli vám teďka lítá hlavou noční můrek, běžíte za váma ten pavouk a neustále se přibližuje a vy mu už nemůžete utíct, tak klídek. V České republice je zatím pohoda, ale na druhou stranu chtěl bych poprosit všechny, co letos v létě vyrážejí na dovolenou do Austrálie. Prosím vás, až se budete vracet, než si zbalíte ten svůj kufr, mrkněte se do něj asi tak 100krát, jestli náhodou nevezete do České republiky dáreček. Děkujeme.

0: padla na Hitrádiu Nerd Music Nickelbacka Rockstar. No a spoustu stars můžete vidět i úplně zadarmo na hudbě na Vinicích s Rajvkou. Přátelé, jestli jste s náma i na sockách, děláte dobře, protože právě to je vaše výhra, to jsou vaše ušetřené peníze. Hudba na Vinicích s Rajvkou se koná každý rok, je to fantastický projekt, protože vlastně spojuje za prvý úžasnou muziku, za druhý krásný místa a za třetí lahodný vína. A tohle všechno, když dáte dohromady, tak máte fantastický letní zážitek. Ať už třeba tady u nás ve vinařství Johanové v Třebívlicích, anebo třeba na zámku Mělník. Letos se tam zase sjedou hudební hvězdy, jenom tak namátkou, olympici, Čechů, Komor, Monkey Business, Queenie, Horký žeslíže, David Koller, Krhut a Kozub, Adam Ďurica nebo čtyři tenoři. Je toho prostě strašně moc. A vy za všechno tohle můžete ušetřit peníze, protože my právě o hudbu na Vinicích s Rajvkou aktuálně soutěžíme na sockách. Takže na Instagramu nás můžete sledovat jako Hitradio podtržítko Nerd Music, na Facebooku jsme taky jako Hitradio Nerd Music a právě tam najdete lupeny na letošní hudbu na Vinicích s Rajvkou. Dokonce si můžete vybrat, kam chcete jet a na koho chcete jet. Tak jestli jdete do toho s náma, šup na naše socky Facebook, Instagram, Hitradio Nerd Music. Štěstí.
1: Hudba na Vinicích.
2: Nejkrásnější české a moravské vinice.
1: Nejlepší čeští a slovenští interpreti.
2: Špičková vína.
1: To je Hudba na Vinicích. Hudba na Vinicích.cz.
3: Babi, co to děláš? Proč vymýváš ten kelímek od jogurtu?
4: Přeci ho nevyhodím špinavej.
3: Vyhodíš? Doufám, že jsi chtěla říct, že ho vytřídíš do koše na plasty.
4: Samozřejmě. Holčičko, já už třídím spoustu let. Začala jsem, když tvoje máma byla ještě malá holka.
3: Super, tak to teď ještě vylepšíme. Ten kelímek nemusíš vymývat, stačí, že je prázdný.
4: Aha, zase nějaká novota?
3: Ani ne, ale nedávno jsme měli ve škole zajímavou besedu.
4: Co vám říkali?
3: Třeba to o tom vymývání. A taky nám vysvětlili, jak důležité jsou při třídění barvy kontejnerů. A že se někde můžou sbírat třeba kovy společně s plasty do žlutého.
4: Tak to u nás není. My tady máme na plechovky šedý kontejner.
3: No právě, třídění se může v různých městech lišit. Proto je důležité sledovat hlavně nálepky na kontejnerech.
4: To třídění je vlastně jednoduchý.
3: Přesně. A ještě říkali, že se nemusí vymývat ani sklenice od okurek a může se třídit i s víčkem, babi.
4: Opravdu? Tak já tam ty víčka příště nechám.
3: Super. Jo, a taky je dobrý rozkládat krabice a mačkat petky i plechovky. Nezaberu pak v kontejneru tolik místa a vejde se do něj víc.
4: Tak vidíš, jak to třídění ovládáme. A třeba se k nám ten nevymytý kelímek od jogurtu zase vrátí zrecyklovaný. Třeba jako květináč.
1: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
2: Naši mazlíčci nám dávají každý den tolik lásky a my jim to můžeme vrátit kvalitní výživou. Krmivo Platinum, plné poctivých surovin, podporuje zdravý i dlouhý spokojený život. Vyberte to nejlepší pro své čtyřnohé přátele. Platinum Natural. Pro ně jste celý svět. www.krmivo-platinum.cz.
5: Co se tady děje?
6: Co se chystá?
7: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
8: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
7: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
9: Dobrý den, tady je pohledávky.cz. My bychom chtěli všem, co dluží, poblahopřát, jak pěkně z toho zase vybrusili. Takže klidně ať jezdí dál v těch drahých autech, nikomu nic nevrací a klidně ať se tomu dál vyhybaj. Přestože nabízíme posouzení pohledávek zdarma, nově i online v mobilu a řešíme jakékoliv pohledávky, tak pořád se najdou blázni, který to neřeší. No a právě těm bychom chtěli nechat zahrát alespoň nějakou pěknou písničku. Děkujeme.
1: E-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti. Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

4:30, souhvězdí nad hlavou od kapely Hodiny vpadla na Hit Radio Not Music. A já pro vás mám taky pohled pro bohy. Hvězdy nad hlavou v českém Švýcarsku, navíc s ubytováním úplně zadarmo. Tak kdo chce tuhle fantastickou výhru? Jo, jo. Je to tady, přátelé, pokračování naší soutěže, kterou jsme včera odstartovali a která je tady s náma až do bátku, neboli každý den. Český Švýcarsko, což je teda nádherná lokalita s divokou krajinou, jsou tam hluboký rokle, skalní věže, nádherný vyhlídky, prostě všechno, co k létu patří, a k tomu pobyt pro dvě osoby na jednu noc úplně gratis. Dneska je to konkrétně v Lipa Resortu. Přátelé, tohle je perfektní volba pro rodiny s dětmi. V Lipa Resortu na vás totiž čekají nadstandardně vybavené apartmány o velikosti až 90 metrů čtverečních. Zároveň je to ideální výchozí bod pro objevování, pro výlety za krásami českého Švýcarska, navíc s možností dokonalého večerního relaxu. Aby toho nebylo málo, těšit se můžete i na gastronomický zážitek, protože místní restaurace nadchne špičkovou moderní středoevropskou kuchyní. Kdybyste to chtěli číst na vlastní oči, www.lipa-resort.cz. Tak to je cena, kterou dáváme dneska do placu. Cena pro někoho z vás a pro vašeho partnera, abyste si to léto užili, jak se říká, na plný pecky, aspoň na chvilku bez dětí. A právě o tom je i soutěžní úkol. Vemte do ruky mobil a na náš WhatsApp 37 39 958 nám napište, co nejšílenějšího vám právě děti na letní dovolený provedli. Vzpomenete si na to ještě? Nebo co třeba vy jste provedli jako děti? Nebo vaše rodina, nebo vaši kamarádi? Zkrátka dobře, chceme crazy příběhy, který sbíráme na náš WhatsApp 37 39 958. No a až počítač vylosuje jednoho z vás, tak já mu jenom zavolám, že vyhráváte letos v létě český Švýcarsko a k tomu ubytování pro dvě osoby na jednu noc v Lipa Resortu úplně zadarmo. Tak pište 37 39 958 a crazy letní příběhy s vašima dětma.

0: Gimme Love, Gimme Love. Hraje vám odpolední show Padla na Hit Radio North Music a hraje vám možná někam na prázdniny, možná někam na dovolený a taky možná ještě do práce, kde už to doufám balíte, protože Padla vyhlašuje Padla. Hrát si samozřejmě budeme i dál, ale pozor, i dneska po 18. hodině bude navíc u toho hraní vzpomínat, protože nás znovu čekají ty legendární pecky let 80. 90. a milénia. No a tentokrát do toho zasáhnou i Češi. Těšte se i na legendární český pecky, který jsme kdysi strašně rádi poslouchali a vlastně milujeme je do dneška. Třeba Kabáti! A jejich Colorado. Zaspomínáme i na kapelu Lucie. Sex je náš, dělá dobře mě i tobě. A dáme si jejich Černý anděli. No a protože vám to čekání vždycky zkracujeme, tak už za chvilku nafrněná. Bára Poláková. Tolik pozvánka na 18. hodinu na Hit Radio North Music. Budeme vám hrát a budeme vzpomínat.
1: Potřebujete novou matraci? Náš tajný tip jsou matrace Favorit. Matrace s nejvíce recenzemi na Heureka.cz. Nyní v akci s dopravou zdarma.
2: Matrace za hubičku.
3: Já z tebe snad vykvetu.
4: Tu je nejvyšší čas tě poslat do botanické zahrady v Teplicích, kam určitě zapadneš. Ty můžeš obdivovat kytičky, děti, rybičky a já si odpočinu ve valdiviánském lese.
5: Botanická zahrada Teplice. Tam rozkvete opravdu každý. www.botanickateplice.cz.
6: Pravá chuť Itálie přímo v centru Ústí. Bistro na Lidickém. Nové prostory, skvělá atmosféra. Každý den výborné snídaně, pinsa na míru, al dente těstoviny, šťavnatá porketa a domácí zákusky plus týdenní menu. K tomu prémiová italská káva Vergnano, velký výběr proseka, vína i osvěžujících drinků.
7: Využijte možnost rozvozu u našich smluvních partnerů.
6: Bistro na Lidickém. Itálie, kterou si zamilujete. www.bistroustí.cz.
8: Léto je tady. Vyrazte za zážitky do Ústeckého kraje. Čekají na vás dechberoucí výhledy v Krušných horách, kilometry cyklostezek Českým středohořím, krásné památky i pohodové chvíle v přírodě v Českém Švýcarsku. Stačí si jen vybrat směr. Třeba s turistickými linkami Duk, které vás svezou za dalším letním dobrodružstvím. Ať už cestujete s rodinou, přáteli nebo sami, inspiraci na výlety najdete na Brána do Čech. Ústecký kraj. Překvapivě blízko a nezapomenutelně krásný.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pleť v ceně 59,90 za 1 kg. Květák 1 kus za 24,90. A Excellent 11,5 litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Vítejte v zábavním parku Plon v Sasku, jen kousek od českých hranic. Už 30 let nabízíme pořádnou dávku adrenalinu a těšíme se stále větší oblibě u návštěvníků z Česka. Zažijte skvělou rodinnou zábavu s více než 80 atrakcemi. Úplná novinka, jedinečná XXL vodní horská dráha. Více informací na zábavní park@plon.cz.
11: Chcete čekat na auto celý rok? Nečekejte a vyberte si v Ačkách. U nás ho máte hned.
12: Zde ve vašem regionu nabízíme více než 1000 vozů i hned k odběru a garantujeme vám férovou cenu. Stavte se na pobočkách v Chomutově, Ústí a Teplicích nebo volejte 800 110 800.
13: Hit Radio North Music.
14: Zlepši si náladu.
13: Zlepši si náladu.

0: No Sleep. To je tečka za první hodinkou padla na Hit Radio Not Music. Nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Řidiči pozor, jednak na trase Litoměřice Česká Lípa, tam bohužel za Liběšicemi srazilo osobní auto chodce, takže místem teďka projedete pouze jedním jízdním pruhem. Zpomalte a opatrně, ať to tam ještě víc neskomplikujete. Dále na Děčínsku, konkrétně ve Šluknově v ulici doktora Edvarda Beneše, bourali dva osobáky, tady počítejte s omezením, a do třetice Ústí nad Labem v Klížské ulici u křižovatky s ulicí na okraji bourali dvě osobní auta. Na místě už je policie, ale i tady se teďka projíždí jedním jízdním pruhem. Šťastnou cestu. A nezapomeňte, vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Hausbrand. Prémiová italská káva, která si podmanila nejen všechny řidiče, ale i celý svět. www.housebrandkava.cz.
2: Premium Estetik Teplice odstraní jizvy, znaménka a tetování jednou provždy. Volejte 739 18 a 4 jedničky. Buď ještě krásnější.
3: Klikni! Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší...
4: Letní slevy právě odstartovaly.
3: Zažij léto naplno!
4: Když zábava,
3: tak Mironet.
4: Klikni dvakrát.
5: Prosecco přesně v italském stylu.
6: To je Mionetto.
5: Kvalitní Prosecco s ležérním šarmem.
6: Mionetto.
5: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140-letou tradicí.
6: Mionetto.
5: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží.
6: Mionetto. Víc než jen Prosecco.
3: Klikni! Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší...
4: JBL Charge 6, výkonný reprák a powerbanka pro tvůj telefon.
3: V Mironetu nyní za super cenu 3699.
4: Tak přidej volume a rozjeď léto na plné pecky.
3: Když repráky,
4: tak Mironet. Klikni dvakrát.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Nord Music.
9: Je 16 hodin, jsou tu krátké zprávy a s nimi Bára Purkartová. Čeští hasiči jsou na cestě do Řecka. Zhruba jeden měsíc budou držet pohotovost v okolí města Patra, které je ohrožené požáry v přírodě. Tým má 22 členů, kteří sebou mají 10 vozidel, včetně 3 cisternových stříkaček. Dva naše vrtulníky pak pomáhají s hašením požáru také na jihu Francie. Policie dostane velkou finanční injekci. Půjde o více než 540 milionů korun, které by měly posílit bezpečnost občanů a zlepšit pracovní podmínky strážníků. Jak se peníze rozdělí, to ví mluvčí rezortu vnitra Ivana Nguyenová.
10: Největší část prostředků bude využita na posílení investic, na které policie získá celkem 310 milionů korun. 80 milionů korun půjde na vybavení pro boj proti kyberkriminalitě, 100 milionů korun na investice krajských ředitelství policie České republiky, další 100 milionů korun na rozšíření vozového parku dopravní policie
9: a 30 milionů korun zamíří na vozidla kriminální policie. Italský parmazán je v ohrožení. Extrémní horka podle tamních farmářů totiž ovlivňují jak kvalitu, tak i množství mléka. Krávy více odpočívají, méně se pasou a produkují až o 10% mléka méně. S rostoucími náklady na výrobu hrozí, že i cena parmazánu půjde nahoru. Házenkáři Brna v prvním kole evropského poháru vyzvou polský tým MKS Kališ. Rozhodl o tom dnešní los ve Vídni. Dvojutkání začne v Polsku 12. nebo 13. září. Odvety se budou hrát o týden později.
11: Oskarshausen je boží! Mají tu padací věž, obří skluzavky, trampolíny a další atrakce venku i uvnitř. A vstup je zdarma. Oskarův svět CZ.
0: Dopoledne se nám na severu Čech místy už pořádně vypršelo a neměl by to být konec, protože i během odpoledne vyhrožují meteorologové, že místy můžou dorazit přehánky nebo bouřky, tak s tím počítejte. Jinak ale teplo 24 až 29. No a zítra? Zítřek vlastně začne podobně, opět budeme skovaný pod deštníkem, nicméně během dne by se ty srážky měly postupně uklidňovat a možná se odpoledne dočkáme i sluníčka. Jinak zítřejší nejvyšší teploty 22 až 26.
7: Hit Radio Nord Music.
0: A pokračujeme. Je úterý 14. července na hodinách 4.4, tedy remíza, a s váma odpolední show padla na Hit Radio Nord Music s Kamilem Bílským. Přátelé, tohle je ta 60-minutovka, kdy si vyhlásíme dalšího vítěze českého Švýcarska s ubytováním zadarmo. Tak pozor, pište na náš WhatsApp 37 39 58 dětský příběhy.

0: Legend vpadla na Hitrádiu Nerd Music a protože se počasí zkazilo, hledáme ten nejlepší animák, na který se pak podíváme pěkně na gauči pod dekou. Tak, který to je podle posluchačů Hitrádia Nerd Music? To je totiž anketa, kterou jsme dali na náš Instagram, kde nás můžete sledovat jako Hitrádio podtržítko Nerd Music. Právě tam hledáme ten nejlepší animák všech dob. Zkrátka dobře, ten nejhezčí nakreslený příběh, který nás dostal úplně všechny, ať už jsme byli malí, anebo ať už jsme velký, který se prostě nejvíc povedl. Tak přátelé, když budete mít chvilku, mrkněte právě na náš Instagram Hitrádio podtržítko Nerd Music a tam už se rozjel souboj, jen tak namátkou proti sobě Shrek a Zootropolis. Na další stránce hledá se Nemo a Ratatouille. Taky je tam Doba ledová a Madagaskar a nebo Příšerky SRO a Coco. To jsou aktuálně animáky, které jsou ještě ve hře a my hlasujeme až do pátku. Neboli v pátek pak oficiálně oznámíme, který animák je úplně ten nejlepší podle posluchačů Hitrádia Nerd Music. Kdybych mohl říct já svůj názor, tak já jako dítě miloval Kosí bratry, ale to je úplně mimo. To je jenom proto, že tam byl větrnej kohout Kamil, tak jsem na to byl pyšnej. Ale vím, to je večerníček, to neplatí.
1: Dobrou noc.

0: čtvrt na pět. Padla na Hit Radio Not Music, Erik Pritz a Call On Me. A taky dárek s velkou červenou mašlí jenom a jenom pro vás. Je to krásně zabalený český Švýcarsko i s ubytováním zadarmo. A to jenom za to, že píšete na náš WhatsApp 37 39 958 ty nejšílenější příběhy, který jste kdy v létě zažili se svýma dětma. Dávám do placu další příklad, který napsala Monča. Vyrazili jsme s dětmi na klidnou dovolenou k moři. Už první den nám synovec oznámil, že si našel nového kamaráda. Ukázalo se, že je to racek, kterého začal krmit hranolkami. Za 10 minut už to nebyl jeden racek, ale 50 racků. Pláž vypadala jako scéna z Hitchcockova filmu. Ve snaze zachránit oběd jsem popadla tašku a rozběhla se pryč. Jenže v tašce byly dětské piškoty. Raci mě pronásledovali dobrých 200 metrů. Zatímco děti za mnou běžely a nadšeně křičely: "Teto, počkej! Oni tě mají taky rádi." Tak to je třeba storka od Monči a její crazy zážitek s dětma. A o tom to je. Jestli ještě taky na něco teďka rychle narazíte, jestli si taky na něco rychle vzpomenete, zkrátka dobře, jestli ještě teď hned rychle něco napíšete na 37 39 958, budete i vy v osudí, ze kterého za chvilku losuju, no a šťastlivci zavolám, že vyhrává český Švýcarsko i s ubytováním zdarma. Tak krásný léto.
1: Kvalitní krmivo pro psy a kočky. V naší prodejně v Lomu u mostu najdete kompletní nabídku krmiv a pamlsků Platinum. Poradíme vám s výběrem toho nejlepšího pro vašeho mazlíčka. Otevřeno máme každý všední den od 7 do 15. Těšíme se na vás v Platinum prodejně v Lomu u mostu.
2: Sapril. Přední český výrobce obalů nabízí pracovní příležitosti ve svých závodech v Mostě a Litvínově. Staňte se součástí stabilní firmy, která se stará o své zaměstnance. Neváhejte a přidejte se k nám ještě dnes. Více informací najdete na www.sapril.cz.
3: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
4: Na všechno existuje návod, až na muže po 40. Tedy až doteď.
5: Kniha Jamesa Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života, a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
4: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
5: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
4: Maitreya. Inspirace srdcem.
6: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
7: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
8: Chcete čekat na auto celý rok? Nečekejte a vyberte si v Ačkách. U nás ho máte hned.
9: Zde ve vašem regionu nabízíme více než 1000 vozů i hned k odběru a garantujeme vám férovou cenu. Stavte se na pobočkách v Chomutově, Ústí a Teplicích nebo volejte 800 110 800.
10: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 000 korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
11: Hit Radio. Ten nejlepší vývar z Ešusu. To nejlepší koření. Kous z ohně a smích kamarádů. Neseď doma a vyraz zase ochutnat přírodu. Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na náš web tvou vzpomínku na vaření venku a vyhraj luxusní výbavu od 4Camping na další dobrodružství. Terapie venkem na Hit Rádiu.
12: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejnách po celém Česku.
6: Hit Rádio.
13: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu.

0: tohle se povedlo. Desiree a Life vpadla na Hit Radio Not Music a my jdeme na průšvihy vašich dětí. Právě o tom je totiž naše soutěž o České Švýcarsko a o pobyt pro dvě osoby na jednu noc úplně zadarmo. Chceme totiž, abyste si od těch dětí taky odpočali. Takže vy nám píšete vaše crazy zážitky s dětma na náš WhatsApp 37 39 958. No a náš počítač i dneska losoval, aby vylosoval jednoho z vás, který tuhle parádní výhru dostane. Já už vím, kdo to je a jdu mu to zavolat.
1: Prosím.
0: Tady je Kamil Bílský, odpolední show padla na Hit Radio Nord Music a scháním Zlatku z Chomutova.
1: No, to jsem já.
0: To seš ty? No tak to je trefa do černého, Zlatko. Protože ty jsi se zúčastnila naší soutěže o ubytování v Českém Švýcarsku za DAX a představ si, že tě vylosoval počítač.
1: No tak to není možný.
0: No je to tak, vyhráváš, neplatíš vůbec nic a užiješ si léto ještě s někým úplně gratis. Gratuluju.
1: Děkuji, to je bomba.
0: Tak to jsem rád, že jsme udělali radost, ale ještě nám musíš připomenout, jakým příběhem ty si to dneska vyhrála. Jak se ztratil tačka, prosím tě, vyprávěj.
1: No, tačka se nestratil, tak se šel na pivo, ale chytrá naše dcera, aby ho našla, tak si ho nechala vlastně vyvolat plavčíkem.
0: Hezky. Takže tačka měl na starost dceru, šli na koupák, jestli tomu dobře rozumím, a tačka se zaběhl na pivo a dceři to připadalo, že už je to moc dlouho, jo?
1: No, tak si ho nechala vyvolat.
0: To je ale chytrá dcerka, kolik jí je?
1: Je, no. No, teď je 12, ale bylo jí asi 9.
0: Bylo jí asi 9. No tak ale to je vidět, že si umí poradit i v krizových situacích,
1: umí, no.
0: Ne? Co by běhala, co by brečela, co by vřískala. Ne, prostě za plavčíkem vyhlašte mi taťku, ať už z toho piva přijde. Co na to táta, když se slyšel v rozhlase?
1: No, tak on je takový pohodář, takže přiběhl a pak se tomu zasmáli.
0: Jo, ještě měl klímek v ruce, ne?
1: Ne, ten tam nechal.
0: Tak zaplať pánbu, všechno dobře dopadlo a dětičky vám zase připravili nezapomenutelný zážitek, viď?
1: Přesně tak.
0: Tak tato výhra je o tom, že si od těch dětí můžete odpočinout, protože ty vyhráváš pobyt pro dvě osoby na jednu noc v Lipa Resortu v Českém Švýcarsku, takže klidně můžete dát děti na hlídání. Jak s tím naložíš?
1: No určitě pojedeme, odpočineme si od dětí.
0: Bez dětí?
1: Ano.
0: Heslo týhle soutěže, bez dětí. Tak jo, splnilo se ti to, Zlatko, já ti gratuluju do Chomutova a užij si letos v létě Český Švýcarsko. Měj se hezky, ahoj.
1: Děkuju, ahoj.
0: No a vy ostatní nebuďte smutný, protože můžete dopadnout úplně stejně jako Zlatka. Stačí, když i vy půjdete s náma do téhle soutěže. Celý týden neomezeně klidně 24 hodin denně. Můžete psát na náš WhatsApp 37 39 958 vaše crazy zážitky s dětma, které se staly třeba letos, anebo jindy v létě. My to tady všechno pěkně sbíráme a každý den necháme počítač losovat, aby vybral výherce, který si užije Český Švýcarsko, tu nádheru, tu úžasnou lokalitu a k tomu i ubytování úplně gratis. Tak zase zítra.

0: ve 4:45 v odpolední show padla na Hit Radio Nord Music Pink, neboli růžovka, což je údajně nejstarší barva na světě. Věděli jste to? Já taky ne. Ale přišlo se na to, že právě růžovou barvu našli v horninách, které jsou staré asi miliardu let. Miliardu let už má růžová. Tak nevím, jestli to věděla Pink, když se rozhodla, že bude růžovka. Každopádně na miliardu let vypadá dobře. A za chvilku další hity. Ella Anderson, Rudimental a Alibi. Zůstaňte zítra den Nord Music.
1: Hit Radio. Denatura slaví páté narozeniny a dárek dostáváte vy. Využijte slevu 25% na veškerou přírodní kosmetiku nebo si vyhrajte jeden z pěti balíčků v hodnotě 5000 korun v soutěži Rychlá pětka na Hit Radio. Poslouchejte Snídaně šampionů a přidejte se k více než 100 tisícům spokojených zákaznic Denatura.
2: Yamaha Experience. Nikdy nemusíte vlastnit. Stačí si vybrat a odjet. Ať milujete město, zatáčky nebo nekonečné dálky, u nás si vybere každý. Prémiová půjčovna motocyklu Yamaha. Více informací naleznete na www.yamaha-unl.cz. Yamaha Experience. Nejen jízda, zážitek.
3: Milovníci hudby na Vinicích s Rajvkou, zbystřete!
2: I letos vám přivážíme ty největší hudební špičky přímo do Vinic a nádherných vinohradů. 8 vinařství, 18 kapel a více než 60 koncertů po celé léto.
3: Jedinečné spojení vína a hudby. To je hudba na Vinicích s Rajvkou.
2: Olympic, MIG-21, Kolárovci, David Koller, Čtyři tenoři, Queenie, Adam Ďurica, Krhut a Kozub, Trost Diskotékos, Vohnout, Čechomor, No Name, Anaka, Tata Boys, Horký žeslíže, Kateřina Marie Tichá, Monkey Business a Aneta Langerová. A k tomu spousta výběrového vína.
3: Vstupenky na www.hudbanavinicich.cz.
2: Barokní zámek Poláky u Nechranické přehrady byl ještě nedávno téměř odsouzen k zániku. A dnes znovu otevírá své brány. Navštivte historické interiéry, výstavy i kulturní akce a zažijte místo, kde historie znovu ožívá. Více na zámek-poláky.cz. Kulturní činnost na zámku Poláky podporuje Ústecký kraj.
3: AGC Automotive Czech v Chudeřicích u Bíliny hledá nové kolegy a kolegyně do výroby. Čeká vás stabilní zaměstnání u jednoho z nejatraktivnějších zaměstnavatelů Ústeckého kraje, 13. a 14. mzda, pestrý výběr dalších benefitů a u vybraných pozic zajímavý nástupní bonus. Napište na kariera.chuderice@agc.com nebo se za námi rovnou zastavte. AGC Automotive Czech. Vaše budoucnost, naše skla.
4: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
5: Chceš jít se stádem? Nebo vlastní cestou? Já půjdu po svých. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
6: Ne, my nikoho nemlátíme. Rozumím, že si to zaslouží, ale my takhle pohledávky neřešíme. Prosím, jak? Vše je online. Vyhledání digitální stopy dlužníka, monitorování na sociálních sítích, včetně digitální komunikace s dlužníkem. Žádné platby předem, právní posouzení a lustrace dlužníka zdarma. Pohledávky řešíme mimosoudně, soudně a exekučně. Jedině s námi máte garanci toho, že v případě neúspěchu nám nic neplatíte.
7: e-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
8: Hit Radio.
9: Fotbalová bitva o světový trůn je v plném proudu. Kdo ovládne mistrovství světa v Mexiku a Spojených státech a získá na 4 roky fotbalový trůn? Bavte se, fanděte a držte palce těm nejlepším hráčům Evropy s fotbalovým servisem Hit Radio. Fotbal na Hit Radio Nord Music.
10: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před zdražením a dopravu zdarma.
11: Matracezahubičku.cz.
12: Hit Radio Nord Music.
13: Zlepši si náladu.
12: Zlepši si náladu.

0: nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Řidiči pozor, na dálnici D8 na 19. kilometru ve směru na Prahu stojí porouchané auto, takže v tomhle místě radši zpomalte, ať do něj nevrazíte. Přeju šťastnou cestu a připomínám, vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Babi, dědo, jedeme! Letní dobrodružství pro celou rodinu v rodinném zábavním parku v Eibenstocku. Hurá za skřítkem Wurzelrudym!
2: Nejlepší a největší výběr sedacích souprav je u nás, v nejlepším nábytku na severu Čech. Přes 100 modelů na prodejně v Lounech a s dopravou zdarma. Když sedací soupravu, tak tu nejlepší. Nejlepší.nabytek.cz.
3: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
4: Nákupy v onlineshop.cz.
5: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v onlineshop.cz.
4: www.onlineshop.cz.
6: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro s tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti

0: rámci Rádia CZ. Hit Rádio Nord Music.
1: 17 hodin, krátké zprávy a Bára Purkartová. Pěkné odpoledne. Půdní sucho už je v téměř polovině Česka extrémní, což je vůbec ten nejvyšší stupeň. Podle webu Inter sucho zasahuje převážně Moravu. V posledních 10 dnech už sice ustoupila tropická horka, déšť ale zasáhl pouze menší část našeho území. Nákup dálniční známky se pořádně prodražil ženě z jihu Čech. Otevřela totiž falešný web a během chvilky přišla o bezmála 40 tisíc korun. Podle policie nejde o ojedinělý případ, proto buďte při nákupech na internetu maximálně obezřetní. Colors of Ostrava jsou zpátky. 4 dny, během kterých vystoupí asi 100 interpretů, začnou už zítra. Dorazí i dosud nejdražší kapela v historii akce 21 Pilots. Co se chystá během slavnostního zahájení, to výmluvčí festivalu Ondřej Bambas.
2: Velkou show chystejí na úvodní den Mirai a s novým albem přijedou festivaloví oblíbenci Tata Boys a třeba Pokáč vystoupí hned 3x. Jednou pro všechny, jednou pro děti a jednou bude hostem debaty na Melting Potu. Tam můžou zhlédnout návštěvníci taky inspirativní diskuze s Jiřím Horáčkem, Honzou Vojtkem, Sarou Polak nebo Martinem Mišičkou.
1: Festival se uskuteční v industriálním labirintu Dolních Vítkovic. Evropská komise schválila pro Česko další peníze na plnění národního plánu obnovy. Konkrétně jde o 25 miliard. Peníze, které poputují třeba do zdravotnictví, výzkumu nebo vzdělání, musí ještě definitivně potvrdit hospodářský a také finanční výbor Rady Evropské unie.
3: Jú, Oskar Zhausen je boží! Mají tu padací věž, obří skluzavky, trampolíny a další atrakce venku i uvnitř. A vstup je zdarma. Oskarův svět CZ.
4: Na severu Čech pořád počítejte s tím, že počasí může ještě řádit, a to znamená přehánky a nebo bouřky. Jinak máme ale teplo 24 až 29 stupňů Celsia. No a zítřek bude hodně podobnej, nebo začne vlastně úplně stejně. Opět se čekají přehánky nebo bouřky, nicméně během dne by se to mohlo uklidnit a odpoledne možná vykoukne i sluníčko. Nejvyšší zítřejší teploty 22 až 26.
0: Hit Radio Nord Music.
4: A my jdeme na poslední společnou hodinku v odpolední show Padla na Hit Radio Nord Music s Kamilem Bílským. Je úterý, 14. července, bylo 5 a já slibuju, že ani v té poslední 60 minutovce vás šetřit nebudu. Těší se na vás Lady Gaga, Michael Jackson, Kamrat, anebo hned na úvod odpálí svůj ohňostroj Katy Perry. Tak krásný odpoledne.

padla na Hit Radio Nerd Music Kamarát a za chvilku Michael Jackson, který vytvořil novej světový rekord. Říkáte si, že to není možný? Vždyť už je mrtvej. Jak mohl vytvořit novej světový rekord? A je to možný, přátelé. Jeho film totiž vydělal nejvíc peněz ve filmové historii. Ano, samozřejmě mluvím o tom životopisním snímku Michael. O snímku, který když už přišel do kin, tak o něj byl obrovský zájem a nikdo nevěděl, co od něj vlastně očekávat. Bude to oslava, bude to skandál, nebo se dozvím něco, co ještě nevím. No, ať už tak, nebo tak, co je jistý, na tenhle film chodí úplně všichni, ale úplně všichni. Jednak ty nostalgici, ty vzpomínkáři, zkrátka dobře, ty, co Michael Jackson ještě zažili, milovali jeho tvorbu a chtěli si ho tímhle snímkem připomenout. Ale pozor, tenhle film začal oslovovat i tu novou, tu mladou generaci, která už třeba Michael Jacksona ani neznala, ale ty písničky, které jsou v tomhle filmu, je neskutečně chytly a dávají si to několikrát, ne jednou, ne dvakrát, ale klidně třikrát navštíví kino. No a tak není asi překvapením, že právě životopisný film Michael se stal prvním životopisným filmem v historii, který vydělal přes miliardu dolarů. To je neuvěřitelný balík. Přes miliardu dolarů. To ještě žádný životopisný film předtím nikdy nedokázal. A to porazil takový ikony, jako je třeba Bohemian Rhapsody nebo Oppenheimer. Ale Michael to vyhrál na celý čáře a samozřejmě jede dál, promítá se dál, takže další šance vidět tenhle ten úžasný snímek. Co dodat? Šušká, že po tomhle úspěchu musí samozřejmě přijít na řadu i dvojka, takže možná se brzy v kině dočkáme Michaela 2. Zkrátka dobře, wow. I když v případě Michaela Jacksona by bylo stylovější spíš říct au, tak tady ho máte.

0: Krásný odpoledne přeje Padla, Hit Radio North Music, Lady Gaga a taky její Abrakadabra. Mimochodem, věděli jste, že právě Abrakadabra patří mezi tři nejpoužívanější zaklínadla mezi českými kouzelníky? Ano, Abrakadabra je takzvaně na bedně. Schválně si tipněte, který dvě zaklínadla ještě do téhle trojky patří. Abrakadabra si můžeme odškrtnout. Napadají vás ještě ty zbylý dvě? Tak já vám to prozradím. To další je Čáry Máry Fuk, klasika, a to poslední Simsalabim. Takže přátelé, Simsalabim, za chvilku hrajem dál. Jay-Z, Linkin Park, to je další hudební nabídka z odpolední show Padla na Hit Radio Net Music. Tak parádní odpoledne.
1: Já z tebe snad vykvetu.
2: Tu je nejvyšší čas tě poslat do botanické zahrady v Teplicích, kam určitě zapadneš. Ty můžeš obdivovat kytičky, děti, rybičky a já si odpočinu ve valdiviánském lese.
1: Botanická zahrada Teplice. Tam rozkvete opravdu každý. www.botanickateplice.cz.
3: Plánujete večírek, školení nebo oslavu? Nechte starosti s přípravou jídla na nás. Ať už potřebujete raut pro firmu nebo občerstvení na svatbu nebo rodinnou oslavu, přivezeme vám čerstvou kvalitu. Připravíme pro vás raut na míru. Od tradiční české kuchyně přes exotické asijské chutě až po vegetariánské, veganské i bezlepkové varianty, domácí dorty a zákusky. Zjistěte víc a poptejte termíny na www.bistroustí.cz.
4: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvýho výběhu.
5: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká, ale i nás želvy tu můžete krmit.
4: Zoopark Zelčín, kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
6: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi bídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
7: Ekokom. Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
8: Klikni! Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší...
9: Letní slevy právě odstartovaly!
8: Zažij léto naplno!
9: Když zábava,
8: tak Mironet!
9: Klikni dvakrát!
10: Hit Radio.
11: Zlepši si náladu.
10: Zlepši si náladu. Hit Radio.
12: Yeah. Thank you, thank you, thank you. Far too kind.

Spomínaj Eva Farná a Miraj. Vpadla na Hit Radio Nord Music. Konkrétně Miraj pak vzpomíná na svoji babičku, která bohužel zemřela. Tato informace vyšla najevo ve chvíli, kdy se vlastně Miraj stal tačkou, chlubil se fotkama, a to nejenom fotkama svý ratolesti, ale hlavně fotkama svýma z dětství, a právě přitom zaspomínal, že babička, která ho kdysi hlídala, už mezi náma není. Byla to vlastně tenkrát komická situace, protože Miraj přijel z Japonska a na starost ho měla právě babička tady v Čechách, a on do dneška vzpomíná na to, jak on na svoji babičku mluvil japonsky a ona na něj česky. Takže tenkrát si asi moc nepokecali. Každopádně potom šli oba dva společně do kuchyně, babička mu prej uvařila vynikající ovocní knedlíky a okamžitě našli společnou řeč. Tak to je krásná vzpomínka Miraje na jeho babičku. Tak jestli jste měli taky babičku paní kuchařku, tak zaspomínejte a dejte si třeba dneska k večeři něco, co fakt uměla. Dobrou chuť!

0: Nord Music padla a David Guetta. No a pánové, už jste doma řekli, že dneska večer máte ovladačku na televizi vy? Jestli ne, tak bych to co nejdřív oznámil, protože právě dneska večer konkrétně od 21.00 se hraje první semifinále mistrovství světa ve fotbale mezi Francií a Španělskem. Tak abyste se nedivili, že vám pak partnerka pustí četnický humoresk, jo? Nebo případy mimořádné Marty. A kdyby náhodou, jo, tak v hospodě mají televizi taky. No a my si dál budeme hrát stylově, protože nás čeká Španěl Álvaro Soler v odpolední show Padla na Hit Radio Nord Music.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák 1 kus za 24,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Naši mazlíčci nám dávají každý den tolik lásky a my jim to můžeme vrátit kvalitní výživou. Krmivo Platinum, plné poctivých surovin, podporuje zdravý i dlouhý spokojený život. Vyberte to nejlepší pro své čtyřnohé přátele. Platinum Natural. Pro ně jste celý svět. www.krmivo-platinum.cz.
3: Šediny zapomeňte. GR7 umí vrátit vašim vlasům původní odstín za pouhých 27 dní. Žádné nůžky, žádné chemické barvy, jen přirozená krása. Překvapte okolí novým, mladším vzhledem. Objednávejte na životpro.eu a buďte opět sami sebou. životpro.eu.
4: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
5: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical. Pomáháme vám vidět lépe.
6: Přijel mě sem borec, tyjo, auto v Lesku, vychechtané jak lečo, rozumíš, tyjo? A myslel si, že je z práglu, že nebude platit faktury, nebo co? Musím vyběh jak ze zátopkem, hele. Nemůžete se dovolat svého práva? Jděte na e-pohledávky.cz, vložte tam svůj případ, ty jejich právníci to zdarma posoudí a nabídnou řešení do 24 hodin. Řešilo a je drobné pohledávky. e-pohledávky.cz, nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
7: Hit Radio, když vás slunce zalije odpolední leností a svět se zpomalí. Hit Radio, tady bude jen pro vás.

0: Guardian. Jenom hity. Hit Radio. Hit Radio Nord Music.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Pár minut před šestou Ale Farben vpadla na Hit Radio Not Music a pomalu, ale jistě se s váma loučí Kamil Bílský. Díky moc, že jste s náma zase dneska byli. Já se těším už teďka na zítřek, protože i zítra si dáme soutěž o Český Švýcarsko a ubytování zdarma bez dětí, abyste si taky od těch malých ratolestí odpočinuli. Tak jestli chcete soutěžit s náma, klidně už teď můžete napsat na WhatsApp 37 39 958 nějaký váš crazy šílený příběh s vašima dětma, který jste zažili během léta. Těším se a zítra pokračujeme v soutěži. Každopádně teď už se mějte krásně, protože i padla má padla. Tak zase ahoj zítra a teď Taylor Swift.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Tentokrát tady mám upozornění z dálnice D8, a to konkrétně z 58,5 kilometru ve směru na Prahu. Řidiči pozor, stojí tam porouchaný auto, tak v tomhle místě zpomalte, ať do něj nevrazíte. Přeju šťastnou cestu a připomínám, vaše dopravní info volejte na 800 900
1: Rošťácké tříkolky, Lezecký hrad, čas plný dobrodružství s vnoučaty a s celou rodinou v zábavním parku v Eibenstocku. Hurá za skřítkem Wurzelrudým! Novoveská CZ. Chcete klidné bydlení v Teplicích s překrásným výhledem na Krušné hory? Bydlete na Novoveská CZ. Novoveská CZ.
3: Klikni!
4: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
3: JBL Charge 6, výkonný reprák a powerbanka pro tvůj telefon.
4: V Mironetu nyní za super cenu 3699.
3: Tak přidej volume a rozjeď léto na plné pecky.
4: Když repráky, tak Mironet.
3: Klikni dvakrát.
5: Franto, což to zaskoupil?
6: Zavařovací hrnec.
5: A co budeš dělat?
6: V létě okurky, v zimě svařák.
7: Zavařovací hrnec, chytrý pomocník do každé domácnosti. domu.elektro.cz.
8: Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort@group.cz.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. On air.
0: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
9: Je 18 hodin, dobrý podvečer u zpráv, přeje Lucie Daňková. Včerejší nehodu poslance Filipa Turka v centru Prahy by měla policie rychle vyřešit. Míní premiér Andrej Babiš o situaci mluvil s předsedou motoristů Macinkou. Premiér to odpoledne pak sdělil médiím. Pokud se ukážou pravdivé zveřejněné záběry, měl by podle Babiše Turek rezignovat na post vládního zmocněnce pro Green Deal. Oba temelínské bloky mohou vyrábět elektřinu až 80 let od spuštění. V provozu mohou být do let 2080 a 2082, tedy o 20 let déle, než se dosud uvádělo. Prodloužení se vyžádá rozsáhlé investice, doplňuje ministr průmyslu Karel Havlíček.
10: Budeme zde mít stabilní zdroj, který reaguje na to, že se investuje i do zdrojů méně stabilních, do zdrojů obnovitelných a udržuje přenosovou a distribuční soustavu v rovnováze, což je zcela zásadní. Současně můžeme konstatovat, že budeme mít dostatek elektrické energie.
9: Modernizace elektráren jsou v posledních letech také v jiných zemích stále častější. Ke zdražování energií by vést ale neměly. Mladí poslanci, zástupci mládežnických organizací parlamentních stran nebo starostky a starostové dnes poprvé patřili mezi zhruba 60 lidí, kteří v plánech diskutovali s prezidentem Petrem Pavlem. Debatovali o politice, ale také i o způsobu komunikace.
11: Já mám za to, že právě v kultivované komunikaci je cesta vpřed, ne v tom, že budeme hledat nejlepší způsoby, jak jeden druhého urazit, ponížit, případně nějakým způsobem dehonestovat.
9: Do Lán dostali pozvání všichni poslanci do 35 let. Půdní sucho už je v téměř polovině Česka extrémní, což je vůbec ten nejvyšší stupeň. Podle webu Intersucho zasahuje převážně Moravu. V posledních 10 dnech už sice ustoupila tropická horka. Déšť ale zasáhl pouze menší část našeho území.
12: Oskarshausen je boží! Mají tu padací věž, obří skluzavky, trampolíny a další atrakce venku i uvnitř. A vstup je zdarma. Oskarův svět.cz.
9: Výstraha před bouřkami je prodloužena do zítřejšího dopoledne a platí pro celé Česko. Bude zataženo oblačno, občas s deštěm v průběhu noci přehánky nebo tedy velmi silné bouřky. Ranní teploty 18 až 14 stupňů, zítra přes den v severovýchodní polovině pod mrakem. A přehánky a bouřky tedy nadále, je tady ta varianta. No a jinde proměnlivá oblačnost postupně odpoledne a na večer. Nejvyšší teploty 23 až 28, na severu 21 stupňů.
13: Krásný večer vám všem, 2:08, s vámi už Kateřina Pechová, ale co hlavně? Hlavně si teď opět dáme tu meducínu v podobě toho nejlepšího z osmdesátek, devadesátek a taky milénia. Až jsem se z toho zadechla. Teď už Robbie Williams.

smysl, jo, protože první týden jste ještě v takovém tom stresu a pak ty dva dny odpočíváte. No, tak nic, tak 3 týdny nedáme, tak zkusme třeba 3 dny, to by mohlo klapnout a zkusíme se vyrelaxovat. I u těch fantastických songů, co tu máme. Orange Blue právě teď.

0: Naprosto legendární věc. Real to real na Hit Radio. V tomhle duchu budem pokračovat. Prostě absolutně nejlepší songy z 80., 90. a milénia. A že tam toho je. Že tam toho je. Už za chvilku Ace of Base, taky Ocavan a taky jeden z nejlepších rapperů světa. Já se přiznám, že tenhle song umím naspaměť a je to naprosto skvělý pocit. Ať už ho umíte nebo ne, rozhodně vás to bude bavit. Eminem už za malou chvíli.
1: Sapril. Přední český výrobce obalů nabízí pracovní příležitosti ve svých závodech v Mostě a Litvínově. Staňte se součástí stabilní firmy, která se stará o své zaměstnance. Neváhejte a přidejte se k nám ještě dnes. Více informací najdete na www.sapril.cz.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
1: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
1: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
5: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
6: Nákupy v online shop.cz.
7: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
6: www.onlineshop.cz.
8: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
9: Vinetu!
8: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
10: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
11: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
10: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.

0: 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Skvělý, co? Eminem a Without Me v éteru Hit Radio. Jo, i tohle patří mezi to nejlepší z 80., 90. a milénia. Teď ale prosím vás, na vážnější notu, opatrně. Dnešek je totiž v rámci počasí velmi bizarní. Přes den jsme měli extrémní teploty vysoký a teď nás naopak čeká vítr až 90 km v hodině, taky prudké bouře a krupobytí. Co jsem viděla na radaru, tak už to Českem kráčí, takže prosím vás. Žádný šílenosti, jo, asi radši zavřít okna, nenechávat venku nic, co je vám drahé, jo, i manžela vemte domů, jo, psa taky samozřejmě, i když ten doma už pravděpodobně je, a opatrně, budeme doufat, že to nebude nic extra brutálního, v Německu včera padaly kroupy o velikosti tenisáků, tak to se nám, doufejme, vyhne, my se u toho budeme uklidňovat těmi nejlepšími hity. A že nekecám, teď už Beautiful South a jejich Rotterdam.

Proclaimers v éteru Hitrádia, song, který funguje na každém večírku. Je to tak, to jsou prostě songy, který máme zažraný hluboko v nás. Kde jinde, samozřejmě, že jo? Jsou to songy z 80., 90. a milénia, který si tady v rámci Hitrádia Classic dáváme. A já doufám, že si to užíváte, protože u některých těch songů si říkáte, a to jsem dlouho neslyšel, a pak se vám to chce vlastně poslouchat pořád dokola. Tohle je třeba dokonalá pohodička. Inner Circle, už za chvíli k tomu Ingrid nebo Bureadless.

0: Kvalitní krmivo pro psy a kočky. V naší prodejně v Lomu u mostu najdete kompletní nabídku krmiv a pamlsků Platinum. Poradíme vám s výběrem toho nejlepšího pro vašeho mazlíčka. Otevřeno máme každý všední den od 7 do 15:30. Těšíme se na vás v Platinum prodejně v Lomu u mostu.
1: Nejlepší a největší výběr sedacích souprav je u nás, v nejlepším nábytku na severu Čech. Přes 100 modelů na prodejně v Lounech a s dopravou zdarma, když sedací soupravu, tak tu nejlepší. nejlepší@nabytek.cz
2: Léto je tady, vyrazte za zážitky do Ústeckého kraje. Čekají na vás dechberoucí výhledy v Krušných horách, kilometry cyklostezek Českým středohořím, krásné památky i pohodové chvíle v přírodě v Českém Švýcarsku. Stačí si jen vybrat směr, třeba s turistickými linkami Duk, které vás svezou za dalším letním dobrodružstvím. Ať už cestujete s rodinou, přáteli nebo sami, inspiraci na výlety najdete na Brána do Čech. Ústecký kraj, překvapivě blízko a nezapomenutelně krásný.
3: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letní soutěž.cinemacity.cz.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Rádio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu. Hit Rádio. I've been watching.

0: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné sedmimístné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
1: Hit Radio.
2: Denatura slaví páté narozeniny a dárek dostáváte vy. Využijte slevu 25% na veškerou přírodní kosmetiku nebo si vyhrajte jeden z pěti balíčků v hodnotě 5000 korun v soutěži Rychlá pětka na Hit Radio. Poslouchejte Snídaně šampionů a přidejte se k více než 100 tisícům spokojených zákaznic Denatura.
3: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.

0: 19. hodina je tady, přeju vám všem krásný úterní večer. Dál hrajem to nejlepší z 80., 90. a milénia. No a teď už jsou tu Kabáti a jejich Colorado.
1: Táta vždycky říkal, lochu, žádný strachy. Jseš kovboj v Colorado, můžeš králi pás. Já radši utratil jsem sám všechny prachy.

Time after time, Cyndi Lauper v éteru Hit Rádia, krásný večer. No a jestli jste se vrátili teď z dovolené s dětmi, absolutně vyřízení, není divu, jo, nebo vás to možná dokonce teprve čeká, protože pozor, podle odborníků by rodiče po týdenních prázdninách s potomky měli mít minimálně 2,5 dne, aby se dali psychicky a mentálně dohromady. Nevím teda, kde máte vzít 2,5 dne, jo? Případně se teda musíte dávat asi dokupy v práci, což asi taky není úplně praktický. Každopádně, prosím vás, jo, držte se, pokud můžete, babičky, dědečky, jo, cokoliv, aspoň tak půl den. Snížme to na půl den, alespoň něco. No a držte se, už jenom chvilku a jdou zpátky do školy. Teď už Culture Beat a

že právě teď dohrávají v éteru Hit Rádia. Hezký úterní večer. Doufám, že máte hezký večer samozřejmě, to je důležitý předpoklad, a pokud náhodou se dneska stala nějaká ta nepříjemnost, tak já doufám, že to spolu zvládneme napravit, jo, protože hudba obecně prokázáno pomáhá, jo, psychicky a tak, taky pomáhá zanadávat si.

0: Jo, tak můžete si zanadávat doma a do toho si dáme ty nejlepší hity z 80., 90. a milénia. Platí za chvilku třeba tohle. Without You a Mariah Carey, k tomu taky Journey nebo Jimmy Jameson.
1: Premium Estetik Teplice odstraní jizvy, znaménka a tetování jednou provždy. Volejte 739 18 a 4 jedničky. Buď ještě krásnější.
2: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody zaběhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovů je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
3: Ekokom. Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
4: Hit Radio.

Rádio, když se probudíte do slunečného rána. A cítíte, že tohle bude dobrý den. Takhle zní léto s Hit Rádiem. Hit Rádio.

0: slíbená Mariah Carey, posloucháte Hit Radio. No dámy, pokud ještě tu dovču za sebou nemáte, tak já mám docela tip, kam vyrazit. Jo, protože ve Finsku mají ostrov. To není tak divný, ale tam mají ostrov, který je vyhrazený pouze ženám. Jmenuje se to Super She Island a muži tam mají zákaz vstupu. Žádný chlap. Jo, vůbec. Jedna podnikatelka tam vytvořila absolutně wellnessový ráj, relax, seberozvoj, hledání sebe samé daleko od veškeré té temné mužské energie, jo, pohoda. Takže já jenom, jo, kdyby náhodou, tak dámy, tohle je ten ideální cíl. A pánové, já vím, že myslíte na to, že byste tam rádi vyrazili, ale ne, smůla. Ale za to vám všem pošlu DJ Boba právě teď.
1: Chihuahua. Chihuahua.

Rose v éteru Hitrády a přeju všem krásný večer. Blíží se 8. hodina, já se s vámi už dnes rozloučím, mějte se moc hezky, hezký zbytek toho večera, spolu se uslyšíme zase zítra v poledne, budu se na to moc těšit, no a za chvilku třeba tohle. Už za chvilku Kelly's, nebo třeba Music Factory, nebo Chris Rea, tak buďte u toho.

0: se recenzemi na Heureka.cz. Nyní v akci s dopravou zdarma.
1: Matrace za hubičku. CZ.
2: Naši mazlíčci nám dávají každý den tolik lásky a my jim to můžeme vrátit kvalitní výživou. Krmivo Platinum, plné poctivých surovin, podporuje zdravý i dlouhý spokojený život. Vyberte to nejlepší pro své čtyřnohé přátele. Platinum Natural. Pro ně jste celý svět. www.krmivo-platinum.cz. Yamaha Experience. Nikdy nemusíte vlastnit. Stačí si vybrat a odjet. Ať milujete město, zatáčky nebo nekonečné dálky, u nás si vybere každý. Prémiová půjčovna motocyklu Yamaha. Více informací naleznete na www.yamaha-unl.cz. Yamaha Experience. Nejen jízda, zážitek.
3: AGC Automotive Czech v Chudeřicích u Bíliny hledá nové kolegy a kolegyně do výroby. Čeká vás stabilní zaměstnání u jednoho z nejatraktivnějších zaměstnavatelů Ústeckého kraje, 13. a 14. mzda, pestrý výběr dalších benefitů a u vybraných pozic zajímavý nástupní bonus. Napište na kariera.chuderice@agc.com nebo se za námi rovnou zastavte. AGC Automotive Czech. Vaše budoucnost, naše skla.
4: Hit Radio. Hit Radio.

0: Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák 1 kus za 24,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
2: Barokní zámek Poláky u Nechranické přehrady byl ještě nedávno téměř odsouzen k zániku. A dnes znovu otevírá své brány. Navštivte historické interiéry, výstavy i kulturní akce a zažijte místo, kde historie znovu ožívá. Více na zámek-poláky.cz. Kulturní činnost na zámku Poláky podporuje Ústecký kraj.
3: Hi, I'm Miley Cyrus.
4: Hey, it's Teddy Swims.
5: Hit Radio North Music.
6: Zlepši si náladu.

0: více recenzemi na heureka.cz. Nyní v akci s dopravou zdarma.
1: Matrace za hubičku.
2: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
3: Na všechno existuje návod, až na muže po čtyřicítce. Tedy až doteď.
4: Kniha Jamese Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
3: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
4: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
3: Maitreya. Inspirace srdcem.

Move.

0: taking a hike to the heat.
1: Hit Radio Nord Music. Potřebujete novou matraci? Náš tajný tip jsou matrace Favorit. Matrace s nejvíce recenzemi na Heureka.cz. Nyní v akci s dopravou zdarma.
2: Matrace za hubičku. CZ.
3: Franto, ten vysavač je zase rozbitej.
4: No jo, zas to musím řešit já.
5: Domo-elektro.cz. Spotřebiče, na které je spoleh.

0: zhlédl do dálky a zvolal: Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
1: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
2: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
1: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
3: Hit Radio.

0: Hi, this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

Můžu ti vylejt svoje srdce, jenže nevím, k čemu ti to bude, když se pořád díváš blbě na mě. Chtěl jsem jenom vyndat všechno, co mám v sobě, abych zapomněl na věci, které v životě jsem dělal špatně. Klečím na kolenou, volám Bože, pusť mě běžet za ruku.

Znáš to, všechny city schovat na papír, pak jenom doufat, co se stane, až je objeví. Třeba nic, třeba všechno se to změní, život bude lepší, než to hraní, na co ne.

0: rarararata, trička ratata, rarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
1: Dobrou noc, přátelé. Tolik hodin a vy ještě nespíte? Tak pěkné sny. Prospánek. Spěte lépe. Žijte lépe.

jsem sám, okno zavírám, najednou mám tebe. Tak málo tě znám, co s tím nadělám.

Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový salon.cz.

0: ratatatarararata, trička ratatadadadarata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
1: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz
2: Hit Radio. Hit Radio.

0: chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte? Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.
1: Hit Radio. Hit Radio.